Rádio Jih i online. www.radiojih.cz Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Ta nejlepší party na jihu Moravy.
2: To je sobotní party Rádia Jih. Každou sobotu hrajeme od 8 večer ty největší.

jako by po noci nepřišlo ráno.

0: začíná v rytmu nejoblíbenějších českých a slovenských hitů.
1: Ruska Máša, není česká Dáša, zatančí, zaspívá, pusu tě.
0: Každý pátek večer hrajeme nové i staré.

produkci Rádia Jí. Každý pátek večer od 20 hodin na Rádiu Jí. Na Rádiu Jí. Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jí. Rádio Jižní Moravy.

0: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: Tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o dárkové poukazy na dětská cvičení, plavání a pohybové konzultace od rodinného centra Starfit Hodonín a Velké Pavlovice. Rozhýbejte své děti s láskou. Více na star-fit.cz.
0: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu a Kyjov. Na 889 FM.

0: nejlepší party na jihu Moravy.
1: To je sobotní party Rádia Jih. Každou sobotu hrajeme od 8 večer ty největší party hity všech dob.
0: Taková je sobotní party Rádia Jih.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní melón 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Hezké už páteční ráno, Moravo. Je to tak, 3 minutky a bude 17:30. Startuje raní zda rádia i dnes s datem 12. června. A samozřejmě s raní přehlídkou hitů pro dobrou náladu. Základečku MC Sar and the Real McCoy, Another Night. Přidá se BB Rexa, když oprášila song od Faithless. A na playlistu po ránu je song Tančit kapely Street 69. Jaký bude pátek 12. června z pohledu meteorologů? Odhalíme už za chvilečku faktuální předpovědi počasí pro Jihomoravský a Zlínský kraj.
1: Poslouchejte Rádio Jih online.

0: i online. www.radiojih.cz.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úroky. Státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
0: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Časí. Hezké páteční ráno, Moravo. Jaký bude závěr pracovního týdne podle meteorologů? Ráno očekávají malou oblačnost a možnost výskytu lokálních mlh. Během dopoledne začne oblačnosti přibývat, postupně bude oblačno a zataženo a lokálně se vyskytnou slabší přehánky spíš v severní a západní části kraje. I tak ale teploty vyšplhají až na 20 stupňů Celsia. No a po ránu místy s nějakými těmi slunečními paprsky, tak si je užijeme, když ho to sluníčko potom schovají mraky. Alespoň tak to vidí meteorologové. Pojďme mrknout na ranní teploty. Šardice, Uherský Ostroh 8, Zlín, Sadleco Mikulova 9 stupňů Celsia.
0: Rádio Jih. Doprava.
4: A míříme do Brna. Čerstvá uzavírka v Brně v Lužánecké ulici mezi křižovatkami ulic Lidická a Vrchlického. Sad počítejte s omezením kvůli pracím na silnici, potrvají do 14. června. Šťastnou páteční cestu s ranní jízdou Rádia Jih.
0: Jižní Morava, Hodoní a Kyjov 889.

0: 5:40, dobré ráno Moravo, už páteční, je to tak, je tady závěr pracovního týdne, pátek 12. června a v kalendáři vepsáno krásné jméno Antonie. Nositelka jména Antonie je ve společnosti vždy nepřehlédnutelná, do vínku jí tuto vlastnost dává význam jejího jména. Tak mi dovolte, abych poránu pogratuloval všem Antonín na Uhersko-Hradišsku a že jich tam je, konkrétně podle statistik 197 žen na Uhersko-Hradišsku nese toto krásné jméno a tak tyto holky dneska mají svátek. Tak i na Uhersko-Hradišsko pošleme za chvíličku hudební dárek od Taylor Swift. Gratulace ale po ránu míří třeba i na Bučovicko, kde jich máme 19, stejně jako na Mikulovsku či Slavkovsku. Krásná to schoda. Gero a Akim, to jsou jména zase vepsaná ve zvířecí kalendáři, takže hafanům a kočičkám také zraní jízdy rády vše nej. No a v závěru pracovního týdne mrkneme i do historie. 12. června roku 1849 získal Američan Louis Hazlitt patent na zařízení, které je považováno za jednoho z předchůdců dnešních ochranných masek. Nešlo ještě o takovou tu klasickou plynovou masku, jak ji známe třeba z filmu nebo armády, možná někteří ze škol, ale jednoduchý filtr, který měl zachytávat prach, kouř a další nečistoty ze vzduchu. Hazlittův vynález vznikl v době, kdy lidé pracovali v dolech, továrnách nebo dílnách, často bez jakékoliv ochrany dýchacích cest. Jeho, řekněme, ochrana plic využívala systém filtru, přes které se vzduch vdechoval a představovala jeden z prvních pokusů chránit člověka před škodlivinami dříve, než je vůbec vdechne. Míříme taky do kina, přesně před 45 lety, to je neuvěřitelné, měl totiž premiéru Indiana Jones. První díl s názvem Dobyvatelé ztracené archy se okamžitě stal hitem a odstartoval jednu z nejúspěšnějších filmových sérií všech dob. Indiana Jones vrátil do módy dobrodružné filmy plné tajemných artefaktů, dávných civilizací a nebezpečných výprav. Jeho klobouk, bič a kožená bunda se staly ikonami populární kultury a inspirovaly desítky dalších filmů, seriálu, ale dokonce i počítačových her. Letí to. Letí to i v tomto týdnu. Je tady závěr pracovního týdne, tím pádem Antonie slaví svátek. Tady je slibovaný hudební dárek Taylor Swift. Máme 5:42 za pár minut ve vysílání ranní jízdy Rádia Křeťák a páteční ranní vtípek.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 11 minut a bude 6, dobré páteční ráno, zatem 12. června, Street 69 za námi, před námi Rihanna, Don't Stop the Music, anebo třeba taky Tom Grennan. Live závěr do pracovního týdne, před námi Skřeťák a ranní vtípek, dobré ráno.
1: No krásné ránečko, toto je prostě nepochopení lékařské rady. Fero říká, doktor mi povedal, že mám brát železo. No a po obědě ma zobrali policajti.
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: hezké už páteční ráno, Moravo. Zraní zde Rádik po 6. hodině, další z hitů pro dobrou náladu. Zraní o hudebního jmeny vybíráme třeba Sunrise 7, jejich Hollywood Hills. Chybět nebudou holky a letní ráno. A 12. června po 6. hodině v ranní jízdě rádia jich i Benson Boone. Ředitelství silnice dálnic opravuje mosty na D2 u Vlučiny. I o tom budou první dnešní čerstvé jihomoravské zprávy rády. Stejně tak vám nabídnou aktuální předpovy počasí pro jihomoravský a zlínský kraj.
1: Víkend na rádiu jich začíná v rytmu nejvící.

0: pátek večer od 20 hodin na Rádiu Jih.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
5: Hezké páteční ráno, Moravo. Před námi 12. červen. Za minutu bude 6.
0: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
6: Ředitelství silnic a dálnic opravuje mosty na D2 u Blučiny a řidiči začnou využívat D49 z Holešova do Frištáku. Řidiči musí až do září počítat s omezením na dálnici D2 u Blučiny, kde silničáři opravují tři mosty ve špatném technickém stavu. Provoz mezi 10. a 11. kilometrem je veden ve dvou zúžených jízdních pruzích v každém směru. Stavbaři už v místě betonují a dokončení rekonstrukce plánuje ředitelství silnic a dálnic na září. Opravy si vyžádají 124 milionů korun. Důvodem prací jsou mimo jiné poškozená hydroizolace a zatékání do konstrukce mostů. Dálnice D49 z Holešova do Frištáku by se měla otevřít 20. června. Řidiči tak budou moci využívat celý 17-kilometrový úsek z Hulína k dočasnému dálničnímu sjezdu na Zlín u Frištáku. Informaci zveřejnila společnost Pragoprojekt, která stavbu projektovala. Základní kámen dálnice byl položen už v roce 2008, dokončení ale zdržel nedostatek peněz, soudní spory i chyby v úředních rozhodnutích. Nový úsek má odvést část transitní dopravy ze Zlína, Otrokovic, Holešova, Hulína a dalších obcí na Zlínsku a Kroměřížsku.
0: Počasí.
5: Ráno nás čeká malá oblačnost a tím pádem i sluneční paprsky. Ojediněle se mohou vyskytnout mlhy. Během dopoledne ale podle meteorologů začne oblačnosti přibývat. Postupně bude oblačno až zataženo a lokálně se vyskytnou slabší srážky, spíše ale v severní a západní části kraje. Teploty dnes v Jihomoravském i Zlínském kraji do 20 stupňů Celsia. A aktuálně v 6 v Brně, Žarošicích, Kloboukách u Brna a nebo na Pajedlích 8 stupňů.
7: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
0: Rádio Jih. Doprava.
5: Hezké páteční ráno i na cesty v Brně v Lužánecké ulici. Připomínáme, mezi křižovatkami ulic Lidická, Vrchlického, Sad počítejte s omezením kvůli pracím na silnici, potrvají až do 14. června. Šťastnou páteční cestu s ranní jízdou Rádia Jih.
0: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
5: Kdo neviděl oceňovaný český pavilon z loňské výstavy Expo v japonské Osace, možná ji uvidí v Brně. Podrobnosti nabídneme už za pár minut. Teď jsou tady Sunrise Avenue a Hollywood Hills. Dobré jítro.

0: hodina 7 minut, krásné páteční ráno, Moravo, že by to byla zajímavá novinka nejen pro Brno. Oceňovaný český pavilon z loňského expa v japonské Osace by mohl najít nový domov, a to na brněnském výstavišti. Společnost Veletrhy Brno u státu poslala nabídku na jeho odkup a podle vedení výstaviště by mohl stát například mezi pavilonem Z a novou multifunkční arenou. Ovšem o umístění unikátní stavby ze dřeva skla se zajímá také Ostrava. Jestli se nakonec Brno stane novým domovem, jestli se nakonec stát s Brnem dohodne, ukážou až další jednání. Ale pavilon Expa může zakotvit v Brně v areálu výstaviště, má k tomu docela dost našlápnuto. Tak mnozí, kteří nestihli loňskou výstavu Expo v japonské Osace, by se na tento unikát určitě velmi rádi v Brně podívali. Tak budeme držet pěsti, teď ale posíláme další z hitů pro dobrou náladu. V pátek 12. června nás krom jiných čekají třeba Holky a jejich letní ráno, a co nevidět, také ranní téma, ranní jízdy rádia. Tak ať se vám i v závěru pracovního týdne daří při poslechu ranní jízdy rádia.
1: Přijďte na show nejlepších jezdců světa na motorových surfech v gladiátorském stylu. V sobotu 20. června u jezu v Hodoníně. www.motosurfgladiators.com. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 6:16, hezké páteční ráno, Moravo, místy ještě se sluníčkem. Ještě říkám z toho důvodu, že jak už zaznělo v předpovědi počasí, v průběhu dne by se mělo zatáhnout. Ale uvidíme, co nakonec v pátek nabídne počasí. My nabídeme hity pro dobrou náladu, za chvíličku Benson Boone anebo Lady Gaga a taky ranní téma. Dneska po vás chceme, či bychom vás poprosili, abyste popsali vaši profesi, ale nesmíte ji přímo pojmenovat. Jo? Napíšete nám to na Facebook a my se budeme snažit společně s dalšími posluchači uhádnout, o jakouže profesi jde. Psát tedy můžete na Facebook rádi, posílat i nadále SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889. A třeba jak Milan píše právě teď na Facebooku rádi jejich, Ferda Mravenec, práce všeho druhu. Tak co pak asi Milan dělá za profesi? No zkuste si tipnout a třeba to pod Milana na Facebook pod jeho koment můžete i napsat. Další komenty nabídneme těsně před 7:00, teď ale dávám prostor slibovaným hitům pro dobrou náladu. Krásné ráno, Moravo, ať se vám daří.
1: Pořiďte si velké 7místné SUV Peugeot 5008 v letní limitce Summer Blue. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: páteční, zatím ještě silné ranní zírády, Lady Gaga. Za chviličku kapela Krištof. The Rasmus. A nebo Milky. A jen tak mimochodem, čeští fotbalisté v prvním zápase mistrovství světa vedli, ale výsledek proti Koreji neudrželi. Prohráli 2-1, šampionát pro Česko pokračuje příští čtvrtek v Atlantě proti Jihoafrické republice a pro boj o postup ze skupiny to bude samozřejmě klíčový zápas. Další čerstvé informace, tentokrát z jižní a jihovýchodní Moravy, nabídne už za chviličku Indros.
1: Poslouchejte Rádio Jih online.

0: Moderní skoloudované domy ve Strážnici. Den otevřených dveří v Nové Písečnici již tuto sobotu 13. června od 13 do 15 hodin. www.novapisecnice.cz.
1: Ahoj děti!
2: Jdeme na Cibuláčik!
3: Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
4: Vystoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulence, Smejko a Tanculienka, Flopy a další.
3: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
5: Vidíme se na Cibuláčiku!
4: Vstupenky v prodeji na go-out.cz.
6: Hledáme šikovného truhláře pro zakázkovou výrobu a montáž nábytku ve Svatobořicích Mistříně. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, flexibilní pracovní dobu a možnost práce z domova. Dále přijmeme pracovníka na přípravu výroby, tvorbu vizualizací a komunikaci se zákazníky. Možnost práce z domova i na poloviční úvazek. V případě zájmu volejte na telefonní číslo 608 848 597. Opakuji, 608 848 597.
7: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
0: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia, Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
8: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
11: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 24,90 a kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90. Byla. To dobré začíná u nás.
12: Dobré páteční ráno, Moravo. Máme minutku po půl sedmé.
13: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
14: Výstavba dálnice D52 mezi Novými Mlýny a rakouskou hranicí ukončí přímé silniční spojení mezi Pernou a Dolními Dunajovicemi. Silničáři vysvětlují, že podjezd po dálnici neumožňuje vysoká hladina spodní vody a nadjezd by narušil chráněný výhled na Pálavu. Neurochirurgické oddělení krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně slaví 20 let od svého založení. Za dvě desetiletí se pracoviště vypracovalo na centrum poskytující komplexní neurochirurgickou péči pro celý Zlínský kraj.
13: Počasí.
14: Aktuálně v Hodoníně 9 stupňů, tu samou teplotu hlásí Moravský Písek, Němčičky a také Uherský Ostroh.
13: Rádio Jih. Doprava.
12: Na D50 dvojce na 12,5 kilometru směrem od Brna na Pohořlice. Dejte pozor na chodce na vozovce a v Uherském Hradišti v Purkyněho ulici se srazila dvě osobní auta. Místo je s opatrností průjezdné jedním jízdním pruhem. Šťastnou páteční cestu.
15: Autobazary Top Centrum Car nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný partner Dasvelt Auto.

čeští turisté objevili pomalé cestování. Co si pod tím představit, prozradíme za pár minut v páteční ranní jízdě Rádia Jí. Připomínáme, že i dnes budeme soutěžit. Mám pro vás další lupeny na Vinařská 50 Fest, jež jsou skuteční v sobotu 27. června v Kobylí. No a se 100 metrou jdeme taky do velkého finále. Dneska někdo z vás získá 10 000 korun.

6.37 Magic System, za chvíličku Rasmus a nebo Milky, to vše v páteční ranní jízdě za ten 12. června. A teď už pojďme dojíst to, co jsme nakousli před pár minutkama, kdy jsme prozradili, že čeští turisté objevili jakési pomalé cestování. Co si tedy pod tím představit? Projet co nejvíce míst, udělat si tisíce selfie a odškrtat si dlouhý seznam navštívených památek a atrakcí. Tento způsob cestování, který dlouhé roky vyznávali nejenom asijští turisté, ale i mnozí Češi, postupně nahrazuje, řekněme, klidnější způsob dovolené s hlubším kontaktem s místní kulturou i přírodou. Zdá se tedy, že Češi letos na dovolené trochu zpomalují. Místo závodu od památky k památce a stovek fotek na sociální sítě stále více lidí hledá klid, místní atmosféru a opravdové zážitky. Cestovky dokonce potvrzují, že roste zájem o takzvané pomalé cestování. Lidé chtějí ochutnat místní jídlo, poznat běžný život obyvatelů a mít časy destinaci skutečně užít křížem krážem. Často proto volí menší hotely, penziony nebo dokonce ubytování v přírodě místo velkých hotelových komplexů. Trend je vidět samozřejmě v zahraničí, tady u nás to asi takové nebude, ale

0: Trend, jak jsme říkali, jde vidět třeba na Madeiře, v Kanárských ostrovech nebo v Portugalsku. Oblíbené jsou podle cestovních kanceláří také méně objevené destinace, například Albánie, Černá Hora nebo Azorské ostrovy. Tak samozřejmě pro určitou skupinu lidí to bude fajn se tak jakože lážo plážo hýbat z místa na místo v klidu a v pohodě, ale pořád stejně, a řekněme si to zcela upřímně, bude většina z těch, kteří prostě vyrazí poznávat nějaké to místo, a protože si vybralo to nebo ono, tak prostě chci vidět to, aj to, aj to, aj to, aj to, a pořád zůstane těch tisíce fotek, aby jsme mohli v budoucnu vzpomínat, kde jsme se prostě byli procházet, co jsme všechno objevovali.
1: Tak je to samozřejmě vždycky lokalita od lokality, že? Záleží, kam se vydáš, kolik tam je třeba takových těch turistických cílů, nebo si třeba doopravdy jenom u moře a doopravdy tam jako jenom odpočíváš, jak ty si říkal, jako nasáváš tu atmosféru a tak dále. Takže závisí místo od místa, no, jako když potom člověk přiletí třeba na ty 3-4 dny na nějaké místo, kde ví, že je toho tuna, jako jenom poznává tam, jako jak ti lidi jako žijí a podobně, i případně zase jako v uvozovkách ztráta času, ale každý to máme úplně jinak.
0: A to je jako, přesně no. Ta první skupina, no, která tady byla doposud, a teď už i existuje nějaké to pomalejší cestování. No tak, on když hold, člověk má omezenou tu dovolenou na nějakých těch pár dnů.
1: Život je otázkou priorit.
0: Ano, no. Musí to prostě, nebo musí. Chce toho zvládnout víc. V případě, že ne, může využít onoho pomalého cestování, které teď jakýmsi způsobem nabírá na obrátkách. Ale jak se říká, 100 lidí, 100 chutí. V případě, že už plánujete nějakou tu dovolenku, anebo ji máte naplánovanou, tak vám přejeme, aby vám vyšla, když bude rychlá nebo pomalá. A hlavně, aby vám vyšlo počasíčko.
1: To je to nejzásadnější vždycky, jako no. Alfa omega.
0: Je pátek 12. června, posíláme v 6 hodin a 40 minut další z hitů pro dobrou náladu.
2: Jak funguje nemocnice zevnitř, to můžete zjistit v den otevřených dveří nemocnice Kyjov, která letos slaví 80 let. V sobotu 13. června od 13 do 17 hodin se otevřou dveře vybraných oddělení a odborných pracovišť. Čeká vás setkání s lékaři a zdravotníky, možnost nahlédnout do každodenního fungování nemocnice i preventivní vyšetření. Zajištěn bohatý program pro děti. Rohatec bude v červnu patřit mladému fotbalu. Pedro Cup Rohatec nabídne napínavé zápasy mládežnických týmů i program pro fanoušky. V sobotu 13. června se představí kategorie U9 v rámci Trecha Cupu. V neděli 14. naváže U11 Mstav Cup a o víkendu 20. a 21. června vyvrcholí turnaj U13 Pluska Cup. Ve všech hracích dnech dorazí i influencer Martin Hrabina. Vinařský spolek Bůdy Mutěnice zve v sobotu 13. června na procházku mutěnickými vinohrady s ochutnávkou vín přímo u vinic. Čeká vás přibližně 5-kilometrový okruh plný skvělého vína, vinařské atmosféry i krásné přírody. Večer pak zakončí tradiční beseda u cimbálu. Předprodej a podrobné informace na webu vinozmutenic.cz zvou mutěničtí vinaři. Občanské sdružení Kunovian a město Kunovice vás srdečně zvou ve dnech 18. až 21. června na 33. Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto. Těšit se můžete na koncerty a přehlídku dětských souborů, sportovní zápolení, národní přehlídku mladých verbířů, gulášfest, koncert souboru Rosutec či muziky Harafica. Více informací na www.kunovské-léto.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Just the way you are, Milky, 11 minut před 7, krásné, stále ještě zatím slunné páteční ráno, Moravo. Pojďme k radnímu tématu, dneska popište svou profesi, ale nesmíte ji přímo pojmenovat a my budeme společně s posluchači hádat, jakou práci je, že vlastně děláte i dnes, tedy v závěru pracovního týdne. Pojďme mrknout na první vaše komenty.
1: Napsal Lukáš, v Podivíně děláme radost 24 hodin denně 7 dnů v týdnu.
0: No, že při cestě do Podivína po prvé straně jsou policisté.
1: To bych viděl na to, no.
0: Ale je tam zase čerpací stanice naproti, jo, těžko říct, Luke, zdravíme, co Milan? No, Ferda Mravenec, práce všeho druhu. Tak zkuste tipnout, cože by Milan mohl dělat, když se považuje za Ferdu Mravence. Ti z vás, kteří řekli, že udržbář, máte zlaté obludišťák.
1: Napsal i Pepa, dobré ránko, tak všeobecně Ferda Mravenec, jak už tu někdo psal. Jinak hlavní náplň práce, výroba, vybavení do kuchyní hotelů, restaurací, vývařoven a tak dále.
0: No a Marcela, a ti, co jdou jenom, tak se posadí a čekají, až přijdou na řadu. Vzal jsem jich potřeba jenom, jasně, takových je tady celá řada. Tak víme, že Marcela dělá sestřičku, mám takový pocit, jsem na Facebooku někde viděl. Ano, tady přejíš, že pracuje pro zdravotní sestřička. Tak Marcelo, moc zdravíme.
1: Ti, co jdou jenom, to je dobré, no.
0: Jenom, víme, že jich je určitě jenom celá řada. Neklepejte. Čuk, čuk, čuk. Zase bych potřeboval jenom a, tak si sedněte. Popište nám svou profesi, ale nesmíte ji přímo pojmenovat. O tom je dnešní ranní téma. My společně s našimi posluchači budeme hádat, jakouže práci máte. Napište nám to na Facebook Rádia Jich, dnes funguje linka 606-703-889 a přijímá vaše SMSky a WhatsApp zprávy.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: s Ailem po 7. hodině už z úplně jiného soudku. Čekají nás Avicii a Waiting for Love. I'll be waiting for love, waiting for love. Na playlistu v pátek v ranní jízdě Teddy Swims a jeho Bad Dreams. Stejně jako Poetika a Půlnoc. A i dnes závěru pracovního týdne, tedy v pátek 12. června, nabídne jim dost čerstvé jihomoravské zprávy. D52 zruší přímé spojení Perné a Dolních Dumajovic. O tom to bude už za chviličku. Návrh přidáme aktuální předpověď počasí. Jak pro jihomoravský, tak i zlínský kraj.
1: Ta nejlepší party na jihu Moravy. To je sobotní party Rádia Jih. Každou sobotu hrajeme od 8 večer ty největší party hity všech dob. Taková je sobotní party Rádia Jih. Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
2: Pedro tu bylo, když si měl ofinu. Pedro tu bylo, když frčeli zvonáče, i když si myslel, že tento zvuk je vrchol techniky. A víš co? Pedro je tu pořád. My ale nezůstáváme stát. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a hledáme posily do týmu. Operátory, seřizovače, udržbáře i mechaniky. Dělej u značky, která přežila víc trendů než tvoje fotky z mládí. Jsme Candy Plus v Rohatci. Přidej se k nám na candyplus.cz. Těšíme se na tebe.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve které připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornych 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Dobré páteční ráno, Moravo, za minutu bude 7.
4: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
5: Dálnice D52 zruší přímé spojení Perné a Dolních Dunajovic a Zlínská nemocnice slaví 20 let neurochirurgie. Výstavba dálnice D52 mezi Novými Mlýny a rakouskou hranicí ukončí přímé silniční spojení mezi Pernou a Dolními Dunajovicemi. Silničáři vysvětlují, že podjezd po dálnici neumožňuje vysoká hladina spodní vody a nadjezd by narušil chráněný výhled na Pálavu. Obyvatelé obou obcí budou po dokončení dálnice jezdit přes novou okružní křižovatku. Mezi obcemi ale vznikne mimoúrovňové propojení pro pěší a cyklisty. Stavba více než 10 km dlouhého úseku D52 má začít v příštím roce a hotová má být o 2 roky později. Neurochirurgické oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně slaví 20 let od svého založení. Za 2 desetiletí se pracoviště vypracovalo na centrum poskytující komplexní neurochirurgickou péči pro celý Zlínský kraj. Lékaři dnes využívají moderní technologie pro operace mozku i páteře, včetně zákroku při vědomí pacienta nebo roboticky navigovaných operací. Podle odborníků přibývá starších pacientů a mění se i typy úrazů a onemocnění, které neurochirurgové řeší. Další rozvoj oddělení má umožnit plánované rozšíření lůžkové části nemocnice od příštího roku.
4: Rádio Jih, počasí.
3: Tak po ránu bude jen malá oblačnost, ojediněle i s mlhami, během dopoledne, ale podle meteorologů začne oblačnosti přibývat, postupně bude oblačno až zataženo a lokálně se mohou vyskytnout slabší přehánky spíše v severní a západní části kraje. V Jihomoravském i Zlínském kraji dnes maximálně 20 stupňů Celsia. Minutku po 7 v Traplicích 10, Veselí nad Bravou, Mutěnice 11 i Ladná u Břeclavi hlásí 11 stupňů Celsia.
6: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
4: Rádio Jih. Doprava.
3: A v pátek 12. června zdravíme také řidiče a řidičky. Opatrně na dálnici D1 na 204. kilometru směrem od Vyškova na Brno leží aktuálně v jízdním pruhu vysypaný náklad. Během odklízecích prací počítejte s omezením provozu. Zdržení zatím kolem 5 minut. Šťastnou páteční cestu.
4: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih.
3: Dejte nám pár minut, odhalíme dnešní oslavenkyni a nahlédneme i lehoulince do historie.

0: to páteční 7 hodin 8 minut. Díky, že posloucháte ranní z Dorády. Jejich dnes pátek 12. června. Blahopřání míří na celou jižní a jihovýchodní Moravu Antonín. Milé Toničky, my vám přejeme všechno nejlepší tomu dnešnímu svátku. Máme vás tady v docela hojném počtu. Břeclavskou lásí 48 žen s tímto krásným jménem. Na Hodonínsku máme o dvě méně. Gratulace míří na Uhersko-Radišskou, kde máme 197 žen se jménem Antonie. Na Zlínsku již je 57. Nositelka jména Antonie je ve společnosti vždy nepřehlédnutelná. Do vínku i tuto vlastnost dává význam jejího jména. Tak Toničkám už za chviličku pošleme hudební dáreček. Míříme teď ale do zvířecí říše. Gero a Akim, to jsou zase jména vepsaná ve zvířecím kalendáři, tak Hafanům a kočičkám také všechno nejím. No a slíbili jsme, že se podíváme i lehoulince do historie. Máme tady zajímavost spjatou s 12. červnem a vlastně ne jednu. Podíváme se na jeden patent a podíváme se i do kina. 12. června roku 1849 získal Američan Louis Hazlett patent na zařízení, které je považováno za jednoho z předchůdců dnešních ochranných masek. Nešlo ještě o takovou tu plynovou masku, jak ji známe z filmu nebo armády, někteří také ještě ze základních škol, ale šlo tehda o jednoduchý filtr, který měl zachytávat prach, kouř a další nečistoty ze vzduchu. Hazlettův vynález vznikl v době, kdy lidé pracovali v dolech, továrnách nebo dílnách, často bez jakékoliv ochrany dýchacích cest. Jeho, řekněme, ochrana plic využívala systém filtru, přes které se vzduch vdechoval a představovala jeden z prvních pokusů chránit člověka před škodlivinami dříve, než je vůbec vdechne. No a teď už míříme do kina, přesně před 45 lety, to je až neuvěřitelné. Měl totiž premiéru Indiana Jones. První díl s názvem Dobyvatelé ztracené archy se okamžitě stal hitem a odstartoval jednu z nejúspěšnějších filmových sérií všech dob. Indiana Jones vrátil do módy dobrodružné filmy plné tajemných artefaktů, dávných civilizací a nebezpečných výprav. Jeho klobouk, bič a kožená bunda se staly ikonami populární kultury a inspirovaly desítky dalších filmů, seriálů, ale dokonce i počítačových her. Tak tolik lehký pohled do historie. Zpátky k dnešním oslavenkyním Toničkám posíláme 10 minut po 7. zpáteční ranní zdi. Hudební dárek, tady je Teddy Swims.
1: Rádio Jih. Rádio jižní Moravy.

0: Tak možná, že někdo při návštěvě nějakého lesa dostal takzvaně šiškou po šišce, že? Ale v tomto případě šiška teda udělala neuvěřitelný nepořádek, no, neuvěřitelnou škodu.
1: To rozhodně. Je to takový příběh vlastně malého mistra Bína, když si vybavíme ten film, jak tam jako mistr Bín jako pčíkne a vlastně celou tu Whistlerovu matku vlastně zapčíká a pokazí, tak tady za to mohla šiška v Jeruzalémě totiž poškodila obraz také za miliony korun. Šestiletý chlapec ji poškodil v izraelském muzeu tím, že po něm hodil šišku. Na pláto belgického malíře René Magritta ji hodil tak dokonale, že prostě tam udělala jednoduše díru. Obraz Hrad v Pyrenejích vznikl v roce 1959 a od roku 1985 je součástí sbírek muzea. Chlapec řekl, že si prostě prý chtěl jednoduše vyzkoušet, jak dobře ta šiška létá. No, tak zjistil, že opravdu létá docela dobře a umí napáchat i docela výraznou škodu. Jeho pokus skončil zásahem přímo do dvoumetrového plátna. Je to pravda, že asi jako nemířil, že by zrovna chtěl jako trefit asi to plátno a nějak ho poničit, prostě jako hodil jenom to šiškou, ale hodil úplně tím nejméně vhodným směrem. Personál prý už nestihl zakročit a v obrazu vznikla díra prý jako prasca. Muzeum většinu svých exponátů chrání bez skla, to proto, aby si je návštěvníci mohli prohlédnout zblízka, a tak bohužel okamžitě byla škoda na světě. Poškozené dílo nyní převzali restaurátoři, kteří ho budou několik týdnů opravovat. Magrittovy obrazy se na aukcích prodávají tradičně za desítky milionů dolarů a některá díla překonala i hranici 100 milionů. No a je to ale zase takový ten další případ toho, kdy se člověk diví, že jsou jako ty obrazy tak jako dány na odiv a jako na nějaké to poškození. Tady vidíme, že luba a náhle je po obraze a tak dále. Já jsem byl třeba překvapený, v Atenách mají v muzeum Akropole takové strašně jako vzácné kariatidy, takové staré jakoby sochy, které byly dříve umístěny na Akropoli. A je to prý jako strašně vzácné, pamatuje to vlastně jako hrozně moc. A ty, když jsi v tom muzeu, tak je to stejně tak jako tady s tím obrazem. Ty stojíš přímo u toho, já si říkám, když tam dojde nějaký jako jebloň nebo něco, že prostě šlahne rukou, schodí to nebo něco, že jsem se taky divil, že vlastně je to strašně jednoduše jakoby narušitelné, zničitelné, chrání to tam nějaká picmoška, která stojí kdesi v rohu a jenom sleduje, co kdo dělá, jako v ten daný moment by samozřejmě nestihla udělat vůbec nic, tak jakož se až jako divím, jo, jakože si to tak tady nechránili obraz, tam nechrání takové vzácné sochy, jenom prý proto, aby jako lidé měli větší zážitek, no.
0: Tak předpokládám, že tam budou chodit vychovaní lidé, kteří ví, jak se chovat, že?
1: No, ale jako víme, jak to děje, no, právě víme, jak to funguje, takže se jako divím, že tady to bylo takové nezajištěné stejně tak jako tam.
0: Ale vidíš, to aj ty jsi přemýšlel nad tím, že bys si co udělal.
1: To víš, že jo.
2: Pořiďte si velké, sedmimístné SUV Peugeot 5008 v letní limitce Summer Blue. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: páteční raní jízdě. Dobré ráno, Moravo, po půl osmé Kid Laroi a Justin Bieber se songem Stay. Saki Kaigo, Save My Life. A vloupám se nabídnou opět radeček a Maria Čírová. Je tady závěr pracovního týdne, pátek 12. června. Připraveny v ranní jízdě rády pro vás další, tentokrát je krátké jihomoravské zprávy. Taky dnes budete takzvaně v obraze. Rozradíme co nového.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: Tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o dárkové poukazy na dětská cvičení, plavání a pohybové konzultace od rodinného centra Starfit Hodonín a Velké Pavlovice. Rozhýbejte své děti s láskou. Více na star-fit.cz.
3: Hledáte program pro děti na léto?
4: Já budu chodit na příměstský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
3: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.dimeaturciak.art.
5: Moderní skoloudované domy ve Strážnici. Den otevřených dveří v Nové Písečnici již tuto sobotu 13. června od 13 do 15 hodin. www.novapisechnice.cz.

0: www.klimastyle.cz.
1: Bazén, to máte filtraci, chemii, osvětlení, krycí plachtu, ohřev, vysavač, protiproud. Bazény Macek Ratíškovice pro vás mají veškeré příslušenství na jednom místě. V Ratíškovicích za Mlýnem 1418. Máte to k nám daleko? Jděte na e-shop, kde bazénové příslušenství koupíte snadno a rychle. www.macekasin.cz.
2: Léto chutná líp, když si ho užíváte po italsku. V prodejně Skvělá káva v Kyjově, hned vedle nádraží, na vás čeká nejen italská zrnková káva, ale také osvěžující proseka, ochucené olivové oleje a voněvá balzamika. Ideální ke grilování i letním salátům. Stavte se nebo objednávejte z pohodlí domova na www.skvělá-káva.cz. Skvělá-káva.cz.
3: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
8: 7.30, chcete-li půl osmé, hezké páteční ráno, Moravo.
9: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
10: Řidiči musí až do září počítat s omezením na dálnici D2 u Blučiny, kde silničáři opravují tři mosty ve špatném technickém stavu. Provoz mezi 10. a 11. kilometrem je veden ve dvou zúžených jízdních pruzích v každém směru. Dálnice D49 z Holešova do Frištáku by se měla otevřít 20. června. Řidiči tak budou moci využívat celý 17-kilometrový úsek z Hulína k dočasnému dálničnímu sjezdu na Zlín u Frištáku.
9: Rádio Jih. Počasí.
10: A také samozřejmě doplníme aktuální teploty. 11 hlásí Zlína Strážnice, 12 Lanžhot a Modřice.
9: Rádio Jih. Doprava.
8: A jsme s vámi také na cestách, konkrétně na dálnici D1 u Brna na exitu 203 ve směru na Jihlavu stojí porouchané osobní auto, projíždějte opatrně. Připomínáme, na dálnici D1 na 204. kilometru směrem od Vyškova na Brno leží v jízdním pruhu vysýpaný náklad, během odklizecích prací počítejte s omezením provozu. Šťastnou páteční cestu z radní zdou rádia.
9: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
8: Minutku po půl osmé, Kid Laroi, Justin Bieber a Stay, za chviličku vás vezmeme na jih Francie, kde mají, alespoň to tak vypadá, jistou zázračnou trafiku. Dobré jítro.

0: 7.36, je pátek 12. června. A vy si teď, dámy a pánové, alespoň na chviličku představte trafiku, kam si jdete koupit noviny nebo podat, řekněme, sportku. A během jediného týdne tam padnou výhry za téměř 1 200 000 000 korun. To se teď stalo v jihofrancouzském městečku Cassis. Jeden sázející tam vyhrál téměř 1,2 miliardy korun jako podíl na jackpotu loterie Euromiliony a o jeden týden později si tam další hráč z té samé trafiky odnesl v přepočtu asi 24 milionů korun.
1: Kouzelná trafika.
0: Místní trafika se tak stala doslova poutním místem pro lovce štěstí. Sjíždí si tam prý z celé země. Majitel obchodu si zvýšeného zájmu samozřejmě užívá na sociálních sítích, žertuje, že nad trafikou možná svítí šťastná hvězda. A kdo ví, třeba tam teď míří i lidé, kteří si dřív nevsadili a třeba se na ně usměje štěstí a bude to do třetice všeho dobrého.
1: Je to samozřejmě jedna velká souhra náhod, ale na druhou stranu možná rovnající se podobnému zázraku, jako třeba vyhrát té samotné loterii, protože vezměme si, kolik těch trafik samozřejmě existuje a tak dále. A aby v jedné se doopravdy prodali ty tikety na takové výhry za sebou, to je svým způsobem neuvěřitelné. Jako ta pravděpodobnost matematická taky bude jako strašně obrovská.
0: Ale tady nabývá věta... jít štěstíčku naproti úplně jiného významu.
1: No
0: kam jdeš štěstíčku naproti, mířím tam do tého jeho francouzského městečka Cassis, do té trafiky, kde už dvakrát vyhráli obrovské částky. Tak ať si to užijí ve zdraví.
2: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
3: Ferbifest 2026 se koná v sobotu 27. června od 13 hodin v areálu Křástelka ve Velkých Bílovicích. Těšit se můžete na kapely Tublatanka, Harley, Alkohol, Zoči Voči, Gate Crusher nebo Civilní obrana. Vstupenky jsou v předprodeji za 750 korun na www.smsticket.cz.
4: Sháníte okna, dveře nebo vrata? Přijďte si k nám vybrat. Okna Macek. Největší výběr oken, dveří i vrat za ty nejlepší ceny a se zárukou až 10 let. Zdarma zaměříme, dopravíme a namontujeme. Informace na www.oknamacek.cz, na bezplatné lince 800 140 150 nebo na našich pobočkách po celé České republice.
5: www.oknamacek.cz.
6: A za dny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy.

0: tisíce produktů, zlevni si počítače, mobily nebo hračky, opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: for tonight. 12 minut před 8. Song z dílny zpěvačky Jennifer Lopez, Co nevidět opět na Radeček, Maria Čírová Vloupám se, a my v pátek 12. června v ranní jízdě připomínáme ranní téma. Dneska vás žádáme, prosíme, abyste popsali svou profesi, ale nesmíte ji přímo pojmenovat, a my budeme společně s posluchači hádat, jakouže práci vlastně v závěru pracovního týdne děláte.
1: Jitka napsala, mám 10 lidí pod sebou, ale vedoucí funkce to není a taky se zde chyby neodpouští, mohli by mít fatální následky.
0: No, dívám se na Facebook rádiech a třeba Janička Kytce píše, že by to mohla být pečovatelka.
1: No, já myslím, že něco s lidským zdravím to asi mít samozřejmě dohromady bude.
0: Tak přidáme další Zdeňku, která se taky přidává k rannímu tématu. Dobré ráno všem. No asi tak nějak tahám z lidí peníze, ale dělám jim tím radost. Když odchází, mají úsměv na tváři, jsou spokojení a hodně, hodně jim to sluší. Přeji každému z nich krásný páťulínek. Zdeňko, moc děkujeme, dívám se na Facebook rádiích a Janička k tomu píše, že by kosmetička. No a kým může být? Že?
1: Kadeřnice může být klidně.
0: I to? Dobře, ty čeliče.
1: Se nezdám.
0: Vůbec.
1: Veronika napsala, nejdelší směna na světě bez možnosti dát výpověď, kurz přežití, kde se učíš fungovat na 4 hodinách spánku denně.
0: No a Verče na Facebooku rádiích píše Jaruška, trofl by si říct, co by to mohlo být?
1: Tak nějaká ta, jako...
0: Ano, dobře to říkáš, stejně jak Jarmila píše, rodičovská dovolená, mateřská, to by mohlo být, ne?
1: No a nebo to může být klidně i, a jako jo, ale vzhledem to, jak to Veronika napsala, jakoby, jako tak, takový potext je tam jakože s vtipem, tak si myslím, že by to asi mohlo být ono. Jako,
0: a Arnošt píše k pátečnímu rannímu tématu, když máš auto jak prase, přijedeš k nám jistě zase. To je určitě pěkný marketingové, krásné marketingové moto, ne?
1: No to je nádherné marketingové moto a tady bychom se asi trefili úplně všichni.
0: Ano, to bude určitě odtahová služba. No tak počasíčko na umytí našich kár asi bude, ne? Po víkendu, co?
1: No, vidím to.
0: Ty
1: na
0: to budeš taky leštit, ne?
1: No já už bych možná měl po těch dně, jako týdnech, co jako to nevypadá úplně nejlépe, jako no.
0: Moc s tím nejezdíte, že? Nejezdím, taky to moc nehunduju. Leštím, znáš to, že?
1: Ano,
0: no,
1: to,
0: no, vidíš to, pan Kopecký. Tak, popište nám svou profesi, ale nesmíte ji přímo pojmenovat. Takové dnešní páteční ranní téma. Psát můžete dál SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889, ale popsat nám svou profesi můžete i přes Facebook rádiích, tak, aby naši posluchači mohli tipovat, což je dnes v pátek 12. června děláte.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Jačírová, vloupám se v páteční ranní jízdě. Dobré ráno, Moravo. Po 8. hodině třeba Michael Jackson. V závěru pracovního týdne i Somber. Nebo kapela Desmod. Ano, před námi je pátek 12. června, taky další čerstvé jihomoravské zprávy. Řidiči začnou využívat D49 z Holešova do Frištáku. Jedno z témat pátečních jihomoravských zpráv. Navrch přidáme aktuální předpověď počasí, která dnes slibuje, stejně jako včera, maximálně 20 stupňů Celsia.
1: Víkend na rádiu Jih začíná v rytmu nejoblíbenějších českých a slovenských hitů. Ruská Máša, není česká Dáša, zatančí, zaspívá a pustu tě. Každý pátek večer hraje

0: večer od 20 hodin na Rádiu Jih.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Agrotech a zcela nová Kia K4 Sportswagon přináší velký prostor pro rodinu i moderní technologie pro vaši bezpečnost. Prostorný kombík s financováním již od 3500 korun měsíčně nebo na výhodný operativní leasing.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Zjistěte více na webu agrotechauto.cz. Opakuji, agrotechauto.cz.
4: Motohobby Kyjov. Místo, kde se vaše motorkářské a zahrádkářské sny stávají skutečností. V Motohobby Kyjov na Svatoborské ulici pro vás máme skútry, motocykly s veškerými doplňky a náhradními díly. A k tomu zahradní a lesní techniku značek Husqvarna a Alco za nejlepší ceny. Motohobby Kyjov. Vše, co potřebujete pro svou zahradu, zábavu nebo dopravu. Máme i e-shop www.motohobby.cz.
5: Chcete mít jistotu a udělat něco pro své zdraví? Přijďte ve středu 17. června od 13 do 18 hodin k mobilní testovací sanitce na hlavní křižovatku v Hodoníně. Čeká vás rychlé, anonymní a bezplatné testování na HIV, syfilis a žloutenky typu B a C bez objednání, bez čekání s výsledky do několika minut. Akci pořádá nemocnice TGM Hodonín ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a za finanční podpory města Hodonína. Prevence je důležitá. Přijďte, máte to ve svých rukou.

0: nebo mrtněte na web www.vašepolučka.cz.
1: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz. Malý jezevčík způsobil velkou nehodu.
2: Z klidného chodce se vykobal nervózní důchodce.
1: Na hodonínské stezce došlo k další srážce cyklisty a koloběžkáře.
3: Milí hodoňáci, kolizím odzvonilo. Prosím, respektujme se navzájem. Ať už jdeme pěšky nebo jedeme na kole, na koloběžce či na bruslích. Sledujte Facebook města Hodonín a dozvíte se více, aby se nám v našem městě dobře šlapalo.
4: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
5: Vista Car Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
6: Je pátek 12. června, za minutu bude 8.
7: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
8: Ředitelství silnic a dálnic opravuje mosty na D2 u Blučiny a řidiči začnou využívat D49 z Holešova do Fištáku. Řidiči musí až do září počítat s omezením na dálnici D2 u Blučiny, kde silničáři opravují 3 mosty ve špatném technickém stavu. Provoz mezi 10. a 11. kilometrem je veden ve dvou zúžených jízdních pruzích v každém směru. Stavbaři už v místě betonují a dokončení rekonstrukce plánuje ředitelství silnic a dálnic na září. Opravy si vyžádají 124 milionů korun. Dálnice D49 z Holešova do Fištáku by se měla otevřít 20. června. Řidiči tak budou moci využívat celý 17-kilometrový úsek z Hulína k dočasnému dálničnímu jezdu na Zlín u Frištáku. Informaci zveřejnila společnost Pragoprojekt, která stavbu projektovala. Základní kámen dálnice byl položen už roku 2008. Dokončení ale zdržel nedostatek peněz, soudní spory i chyby v úředních rozhodnutích. Nový úsek má odvést část tranzitní dopravy ze Zlína, Otrokovic, Holešova, Hulína a dalších obcí na Zlínsku a Kroměřížsku.
7: Rádio Jih. Počasí.
6: Po ránu podle meteorologů bude malá oblačnost, ojedinělé místy s mlhami. Během dopoledne začne oblačnost přibývat, postupně bude oblačno až zataženo a lokálně se dokonce mohou vyskytnout slabší přehánky, spíše ale v severní či západní části kraje. Teploty v Jihomoravském i Zlínském kraji dnes maximálně 20 stupňů Celsia. Míříme k aktuálním teplotám. Archlebov, Boršice 12, Hodonín, Lednice 13 stupňů Celsia.
5: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
7: Rádio Jih. Doprava.
6: A minutku po 8 hodině míříme také na cesty. V Brně v křižovatce ulic Sportovní a Rajsigová havarovala 2 osobní auta. Očekávejte velmi silný provoz. Na D2 mezi 10. a 3. kilometrem ve směru od Břeclavy na Brno probíhá údržba vozovky. Tady opatrně a na Uhersko-Hradisku mezi Blatnicí pod Svatým Antonínkem a Květnou u Slavkova bude probíhat oprava trhlin ve vozovce. Počítejte proto také s omezením. Šťastnou páteční cestu.
7: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jižní Moravy.
6: Oceňovaný český pavilon z loňské výstavy Expo v japonské Osace by mohl doplnit haly na brněnském výstavišti. Víme a povíme více už za pár minut, ale mezi 8 a 9 hodinou to nebude jen o tomto pavilonu z Expa. Nabídneme třeba taky soutěž Dejte si pozor na jazyk a i dnes máme ve hře 2 lupeny na vinařská 50 Fest. Tak Michael.

0: Už jsme to před pár minutkama nakousli v páteční ranní jízdě. Pavilon z Expa může zakotvit v Brně v areálu Výstaviště. Ale Brno není jediné město, které by ho chtělo. Oceňovaný český pavilon z loňské výstavy Expo v japonské Osace by mohl doplnit haly na brněnském výstavišti. Městská společnost Veletrhy Brno o něj před pár týdny projevila zájem. No ale společnost Veletrhy a Brno sice státu poslala nabídku na jeho odkup, ale o tuto krásnou expozici žádá také Ostrava. Jestli nakonec bude stát v Brně nebo v Ostravě, je zatím otázka, ale evidentně onen oceňovaný český pavilon z loňského Expa v japonské Osace budí vášně i poté, co budil vášně, když měl stát stovky milionů a nakonec stál prý mnohem, mnohem více. Tak když už za to daňový poplatník zaplatil takové love, tak by přece bylo škoda, aby to viděli jenom ti, kteří se dostali do té japonské Osaky. Bylo by fajn, kdyby to stát tedy někomu prodal, ať už to bude v Brně na veletrhu anebo někde v Ostravě. Důležité je, abychom se mohli i my obyčejní smrtelníci přijít podívat na tento pořádný pavilon. Mimochodem, kdyby to bylo na tom výstavišti, tak by to mohlo stát mezi pavilonem Z a novou multifunkční arénou, kterou taky možná někteří z vás ještě neviděli, tak můžete spojit, jak se říká, příjemné s užitečným a uvidět třeba oba dva skvosty. Otázkou je, jestli to tak ale bude. Rozhodně to budeme sledovat a z jihu se to dozvíte. Pojďme zpátky k hitům pro dobrou náladu. 10 minut po 8 hodině na třekáčka nás čeká třeba pecka Crazy a nebo Daft Punk a Get Lucky. Taky soutěž, dejte si pozor na jazyk a nezapomeňte, že dnes mezi 9 a 10 nás čeká obrovské finále. Soutěží se 100 netrou, někdo z vás získá poukaz v hodnotě 10 000 korun. Ano, i tak velký pátek může být dnes 12. června.
1: Přijďte na show nejlepších jezdců světa na motorových surfech v gladiátorském stylu. V sobotu 20. června u jezu v Hodoníně. www.motosurfgladiators.com. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Daft Punk a Get Lucky v páteční ranní jízdě. 17:30 po 8 hodině dodáme důkaz, že piráty, tedy ty silniční, nemáme jen tady u nás v České republice.
1: Je to tak, míříme do Švédska, tamní švédský řidič se totiž 4 roky úspěšně schovával před radary, nakonec ho ale prozradil vlastní mobil. Pojďme se na to podívat, na ten případ. Na jihu Švédska si jeden řidič zřejmě myslel, že je tajný agent na 4 kolech, když projížděl kolem radaru, zakrýval si obličej papírem, rukou mobilem nebo třeba tubou s opalovacím krémem, až na takové možnosti se dostal. Za 4 roky ho radary zachytili celkem 89krát, ale ani jednou nebyla vidět celá jeho tvář. Policisté proto skládali jednotlivé části obličeje jako pucle a vytvořili jeho podobiznu. Pomohly jim i fotografie z místní tržnice, kde se muž objevil při jiné události. Když ho předvolali k výslechu, tento švédský picmoch tvrdil, že na snímcích může být kdokoliv. Argument o širokém krku dokonce odbyl slovy, že nějaký krk má přece každý. Osudnou chybou ale bylo, když si při výslechu položil na stůl svůj mobilní telefon. Vyšetřovatelé totiž poznali, že právě tímto mobilem si na některých snímcích onen obličej zakrýval. No a výsledek, pokuta, hrozba ztráty řidičáku a ponaučení, že někdy vás nepráskne radar, ale vlastní telefon, prý ho na základě je něj prostě usvědčili. No ale jde vidět, že švédští policisté mají rádi pucle. My jsme tady měli třeba tu Sagradu de Familia, že? Říkal si 12 000 kousků nebo co? Já mám pocit, že těch kousků tady toho obličeje tohoto švédského řidiče taky nebylo zrovna asi málo.
0: A tak čekal bych, že ve Švédsku prostě najdou majitele toho vozidla a jim úplně jdou do toho
1: řídit. Že to jsou asi pokrokovější. No.
0: U nás se to snad nebo, že v dnešní době předělávání křižovatek D1 a D2 to v podstatě z Břeclavy jedete do Brna, jste čerstvě oholení a jak jste v Brně, už jste zarostli, takže vás nepoznají.
2: Pořiďte si velké 7-místné SUV Peugeot 5008 v letní limitce Summer Blue. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: víkend za dveřmi, ale před námi taky pátek 12. června. A v ranní zděrání je jejich dnes plný hitů pro dobrou náladu. Za námi Maroon 5 a Moves Like Jagger, za kličku R.E.M. Ed Sheeran. A nebo třeba taky kapela Mirai. Doufám, že máte pohodový páteční den, pohodové páteční ráno, i když jste ještě v pracovním cyklu, držíme pěstě, jak se všechno daří. Za chviličku jen rozdabíte krátké jihomoravské zprávy, zaměří se na moravské teploty a podíváme se za vámi i na cesty.
1: Poslouchejte Rádio Jih online na www.radiojih.cz. Po internetu nově vysíláme ve vyšší zvukové i datové kvalitě. Se 100%

0: Moderní skoloudované domy ve Strážnici. Den otevřených dveří v Nové Písečnici již tuto sobotu 13. června od 13 do 15 hodin. www.novapisecnice.cz.
1: Hledáte stabilní práci, kde si vás opravdu váží? Přidejte se k týmu Lisy Automotive. Nabízíme skvělé ohodnocení, přátelskou atmosféru a jistotu dlouhodobého zaměstnání. U nás nejste jen číslo. U nás jste součást týmu. Lisy Automotive v Číči hledá operátory a seřizovače strojů a pozice v administrativě. Ozvěte se ještě dnes a už zítra můžete být naším kolegou. Jsem Eliška, personální manažerka, pracuji v Lisy 10 let a těším se na vás. Více na www.dolisy.cz.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Agrotech a zcela nová Kia K4 Sportswagon přináší velký prostor pro rodinu i moderní technologie pro vaši bezpečnost. Prostorný kombík s financováním již od 3500 korun měsíčně nebo na výhodný operativní leasing.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Zjistěte více na webu agrotechauto.cz. Opakuji, agrotechauto.cz.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Hezký pátek, vinčujeme, je 8:30.
10: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
11: Výstavba dálnice D52 mezi Novými Mlýny a rakouskou hranicí ukončí přímé silniční spojení mezi Pernou a Dolními Dunajovicemi. Silničáři vysvětlují, že podjezd pod dálnicí neumožňuje vysoká hladina spodní vody a nadjezd by narušil chráněný výhled na Pálavu. Neurochirurgické oddělení krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně slaví 20 let od svého založení. Za 2 desetiletí se pracoviště vypracovalo na centrum poskytující komplexní neurochirurgickou péči pro celý Zlínský kraj.
10: Počasí.
11: Momentálně měříme ve Veselí nad Moravou, ve Vlkoši a v Hluku 13 stupňů, Šachvice mají 12.
10: Rádio Jih. Doprava.
12: Opatrně stále v Brně, v křižovatce ulic Sportovní a Rajsigov, jak už od nás víte, havarovala tam dvě osobní auta. Očekávejte velmi silný provoz. Šťastnou páteční cestu.

minutku po půl deváté vzpomínka na dnes již neexistující kapelu R.E.M. Za chvíličku je Číren a za pár minutek soutěž Dejte si pozor na jazyk. Veře další vstupenky na Vinařská 50 Fest.

0: Sheeran v páteční ranní jízdě, za chvíličku Miraj a Jahoda. 8.39, čas na soutěž.
1: Dejte si pozor na jazyk.
0: Tak i dnes tady máme dva lupery na vinářskou 50 Fest, která se uskuteční v sobotu 27. června v Kobylí. Živě vystoupí Mackie Tribute ACCZ, tedy Top ACDC Tribute Show, Mechanic Highland a večeru zavře s afterparty DJ Pepe. Více na vinářská50fest.cz. Dobré ráno komu Tutkošovi, zdravíme ho. Tak 518-345-678 i v závěru pracovního týdne pro vás máme připraveny dva lupeny. Dobré ráno komu? Zase Tutkoš, tak to zkusíme ještě jednou. Snad se poštěstí a někomu po dobu 30 vteřin budeme moci pokládat jednoduché otázky, u kterých ani tak nejde o odpovědi, či vědomosti, či správné odpovědi, jak chcete, ale musíte si dát pozor na jazyk, nepoužívat odpovědi typu ano, ne. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, Hanka ze Svatěk.
0: Ahoj, Hani, zdravíme. Kam cestuješ?
2: Cestuju na masáž.
0: Je, ty se máš. A při té cestě ještě vyhraješ dva lupeny na vinařská 50 Fest. To je pátek, co? Na jedničku.
2: No super.
0: Tak ale ještě potřeba po dobu těch 30 vteřin neodpovídat ano, ne. Jasán?
2: Jasán.
0: Jdeme na to. Tak nám prosím tě prozrať, jestli máš u sebe teď zapalovač.
2: Zapalovač u sebe mám, ale...

0: známkou to říkat nebudeme.
1: Ano, tak ještě, že to neposloucháte, čo? Je Jižní Morava vinařským krajem podle tebe?
0: Co jiného je víc vinařský kraj než Jižní Morava?
1: Podtrhuju, podepisuju. Prosím tě, je stolní globus kulatý?
0: Mám ho doma a můj je kulatý. Hranatý si neumím představit.
1: A byla jsi ještě, mě prozradí, prosím tě, včera u zubaře?
0: Včera jsem nebyla u zubaře, ale teďka nedávno jsem tam byla.
1: A všecko v pořádku, že? Mimo soutěž.
0: Super.
1: No, v pořádku byly tvé odpovědi, tím pádem získáváš dva lupeny na vinařská 50 fest. My ti blahopřejeme, užij si to, měj se hezky a pozdravuj na masáži.
0: Paráda, děkuju.
1: Měj se hezky, ahoj.
0: Ahoj.
2: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Více info na www.radiojih.cz.
3: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
4: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
5: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
4: Slovácké léto. Od pátku 26. června 10 dnů plných sportu, zábavy a koncertů na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Vstupenky na zahajovací koncert Rybiček 48 a vstup do VIP zóny na všechny další koncerty zakoupíte na www.slováckéléto.cz.
6: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
7: Společnost Special Turbo z Prušánek. Autorizované centrum pro prodej, opravy a testování turbodmychadel přijme pracovníka či pracovnici logistiky. Máte rádi pořádek, pohyb a práci? Jste spolehliví a samostatní? Přidejte se k naší turborodině a staňte se důležitou součástí logistiky a skladu. Životopisy zasílejte na e-mail hr@specialturbo.cz.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernet Stock půl litru za 98,90 pouze v pátek a Bila Camembert Bila Klubu za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Clean Bandit, 10 minut před devátou, pojďme znova k našemu radnímu tématu. Dneska jsme vás vyzvali, abyste popsali svoji profesi, ale nesmíte ji samozřejmě přímo pojmenovat, jenom dát nějaké nápovědy. Tak na Facebooku rádi docela dost a myslím si, dobře typujete, tak pojďme nabídnout další profese.
1: Martina napsala, dobrý den, zákaznickou kartičku máte?
0: No, tak tady by si zase ty byli ty, že?
1: No tak, a tak to je tu na možnosti, že?
0: Obchod,
1: no, jakýkoliv obchod, toho je teď...
0: se to zbírá.
1: Toho je teď hafo.
0: Zvenda, no, tak... Broupitlík. Ahojte, tak mé povolání je kombinací více jiných povolání, a to uklízečka, údržbář, elektrikář, skladník, pekař, cukrář, účetní, pošťák, poradce, someliér, lékař a mnohdy, mnohdy i herec. Mějte se moc fajn. Zdendo, na tolik výplat, co ty s tím děláš?
1: Verča napsala, ahoj Žani, jak pojmenovat mou práci? Já jsem Broupitlík nebo Ferda Mravenec, práce všeho druhu, ale sedím na zadku.
0: No, tak to zkuste na Facebooku rádejch poodhalit, čímže se zabývá Verča. A co Kači, která nám píše, u moře mě nenajdete, ale díky mně se tam dostanete. A? Že by prodejkyně třeba?
1: To mě napadla že paní prodává zájezdy třeba, že nebo jo. Něco. No, to mě jako napadlo jako první.
0: I když v dnešní době, a to není nic proti Kači, může být třeba letadlem. Se ráno zbudí letadlem, že? Zaveze tě tam... Ale není tam s tebou.
1: No konec konců může být i řidička autobusu, že třeba to taky díky ní se dostaneš k moři, zaveze tě busem, ale typl bych si spíš jako na tu prodejkyni těch zájezdů. Jako.
0: To bylo samozřejmě mysleno s nadsázkou, že letadlo, jako jo, protože víme to dneska, se zbudíš si žehlící prknou, no ty asi ne, ale odpoledu si třeba žehlička vytáhla ze zásuvky. No tak to zkuste na našem Facebooku mrknout, jaké že profese mají posluchači ranní jízdy rádích, jaké vám dali nápovědy. Vy můžete vyzkoušet, čemu že se věnují. Tak velké díky, že jste se i v závěru pracovního týdne zapojili do pátečního tématu. My dáme další hity pro dobrou náladu a krom jiného po 9. hodině nás čeká jedno velké soutěžní finále, ve kterém někdo z vás získá 10 000 korun.
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Liminok, těsně před devátou, po deváté Erik Pritz. Na rádových taky je Včafárná Miraj. A třeba taky Kaskáda. Zlínská nemocnice slaví 20 let neurochirurgie. Více odhalí páteční Jihomoravské zprávy rády s datem 12.6.
1: Ta nejlepší party na jihu Moravy. To je sobotní party Rádia Jih. Každou sobotu hrajeme od 8 večer ty největší.

0: Kam na nejlepší burger ve městě už víte. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu. Nebo si nás zavolej k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma a po okolí za pár kaček. www.burgers.eu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ranní káva v příjemném stínu, večerní posezení, i když začne pršet.
5: To vše nabízí bioklimatická pergola z e-shopu Okna Macek. Díky naklápěcím lamelám si sami nastavíte slunce, stín i ochranu před deštěm. Moderní hliníkovou pergolu navíc snadno sestavíte sami za jediný den. Skvělá cena a doprava zdarma až k vám domů. Proměňte svou terasu v pohodlné místo pro každý den na e-shop.oknamacek.cz.
6: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90 až do 16. června. Kaufland.
8: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
9: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
10: Hezký červnový pátek, je 9.
11: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
12: Dálnice D52 zruší přímé spojení Perné a Dolních Dunajověc a Zlínská nemocnice slaví 20 let neurochirurgie. Výstavba dálnice D52 mezi Novými Mlýny a rakouskou hranicí ukončí přímé silniční spojení mezi Pernou a Dolními Dunajovicemi. Silničáři vysvětlují, že podjezd po dálnici neumožňuje vysoká hladina spodní vody a nadjezd by narušil chráněný výhled na Pálavu. Obyvatelé obou obcí budou po dokončení dálnice jezdit přes novou okružní křižovatku. Mezi obcemi ale vznikne mimoúrovňové propojení pro pěší a cyklisty. Stavba více než 10 km dlouhého úseku D52 má začít v příštím roce, hotova má být o 2 roky později. Neurochirurgické oddělení krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně slaví 20 let od svého založení. Za 2 desetiletí se pracoviště vypracovalo na centrum poskytující komplexní neurochirurgickou péči pro celý Zlínský kraj. Lékaři dnes využívají moderní technologie pro operace mozku i páteře, včetně zákroku při vědomí pacienta nebo roboticky navigovaných operací. Podle odborníků přibývá starších pacientů a mění se i typy úrazu a onemocnění, které neurochirurgové řeší. Další rozvoj oddělení má umožnit plánované rozšíření lůžkové části nemocnice od příštího roku.
11: Rádio Jih.
13: počasí.
10: Během dopoledne meteorologové očekávají, že bude přibývat oblačnosti, postupně bude oblačno až zataženo a lokálně se vyskytnou v závěru pracovního týdne slabší přehánky, spíše ale v severní či západní části kraje. V Jihomoravském i Zlínském kraji denní maxima 20 stupňů Celsia. Aktuálně v Sedleci u Mikulova 15, v Břeclavi 13, po 14 stupních máte v Žárovicích a Slavičíně.
9: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
11: Rádio Jih. Doprava.
10: I v pátek zdravíme na cesty, připomínáme na D2 mezi 10. a 3. kilometrem ve směru Břeclavi na Brno stále probíhá údržba vozovky, projíždějte opatrně a na Uherskou Hradišťko mezi Blatnicí pod Svatým Antonínkem a Květnou u Slavkova probíhá oprava trhlin ve vozovce. I tady počítejte s možným omezením. Šťastnou páteční cestu.

0: 9 hodin 8 minut, to byl Dermot Kennedy. Za chvíličku je v Čafárna Miraj a vzpomeneš si, my jsme si vzpomněli na Verču, ahoj.
1: Ahoj. Děkuju. Abyste jako byli v obraze, tak Lukáš tady mezi nás dal svou tašku, já jsem na něj neviděla.
0: Ano, protože ty se tam je ksichtila, já jsem se na to nechtěl dívat, aha, tak jsem si dal mezi nás prostě takovou stěnu. No,
1: to budu pamatovat.
0: Velká pošta pro tebe, mám udělat stěnu, tak jsem ji oddělal, ne, no. Verčo, prosím tě, řekni ano, když se tě zeptám, jo?
1: Ježiš, no.
0: Když se díváš na internet, scrolluješ na sociálních sítích, třeba na Facebooku, jo?
1: Ano.
0: Tak chytneš se někdy u toho, že prostě scrolluješ pořád? Jakože si řekneš, ještě nemám dost a pořád jedeš?
1: Ano.
0: No, tak to jsem chtěl slyšet. Možná jsi to zaznamenala, na Instaču je taková ta povinná reklamní přestávka.
1: Ne.
0: Takže ty neskroluješ.
1: No, neskroluju, no.
0: Ne, fakt to tam je. Vymyslej to na Instagramu, scrolluješ a tam se potom napíše reklamní přestávka nebo něco takového, vrať se za chvilku, nebo jo.
1: To je dobré.
0: Abys pořád nejela jakože dál. No a možná to velmi úzce souvisí i s tím, o čem budeme za chviličku hovořit, protože jeden japonský vývojář udělal něco podobného, ale úplně něco jiného, jo.
1: Děkujeme.
0: Hlavní roli bude kočička.
1: Yeah.
0: Čtyřnohá kočička. Tak vám o tom za chvíličku řekneme více, protože prý, ať se to nedoporučuje a pořád se to omílá, mnozí lidé se na těch sociálních sítích zapomínají, scrollují a nemá to konce zvonce. Takže no. Instagram to vyřešil a vyřešíme to za chvíličku i my. Díky japonskému vývojáři z firmy Zokuzoku.
1: To je jak rozmlouvadlo. To znělo teď.
0: No, pro mě to, chcem tě říct, hlavolam.
1: Jazykolam.
0: Jo, přesně.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 17 minut po 9. hodině, jistě, že s tím problémy nemáte. Ale jestli náhodou máte pocit, že jste dnes ráno jen na chvilku otevřeli sociální sítě a najednou je čas na oběd.
1: To je hrozné.
0: Tak Japonci mají řešení. Vývojář ze společnosti Zoku Zoku vytvořil rozšíření do prohlížeče v počítači a to hlídá, jak dlouho, řekněme, bezcílně projíždíte internet, nemusí to být jenom sociální sítě, a jakmile překročíte samozřejmě předem nastavený limit, tak přes celou obrazovku ti vyskočí obří oranžová kočka a prostě nezmizí. Prostě se tam promenuje zleva doprava, lehne si.
1: A ty to nemusíš odkliknout.
0: Ne, umývá si nožky a zase je nějaká doba, kdy ona tam prostě je a ty nemůžeš vůbec nic. Žádné nenápadné upozornění, které odklikneš, se slaví ještě 5 minut nebo něco. Aha. Ne, ta kočka tam prostě jednoduše je a nepustí tě dál. Prostě taková, řekněme, internetová verze maminky, která řekne, tak už dost, odlož ten mobil, tablet nebo ten počítač, jo? A zdá se, že to funguje, protože internet tento nápad miluje. Ukazuje se totiž, že někdy není potřeba umělá inteligence za miliony, stačí jedna dostatečně otravná kočička, která ti prostě řekne dost, věnuj se už něčemu jinému, nejenom scrollování na internetu.
1: Víš co, a já nevím, vlastně mám takovou doma zrzavou, já normálně takhle, když držím ten telefon, tak jemu se no, to asi nelíbí a on dojde a začne mi do toho hlavou šťouchat.
0: Já si myslím, že se Japonci inspirovali právě u majitelů kočiček, protože každý z nás, kdo má doma nějaké to zvíře, a čas od času prostě sedí u toho komplu a něco dělá, tak dřív nebo později, především ta kočička tam prostě dojde a úplně ideálně si ti lehne třeba na tu klávesnici, že? Jo, nebo si lehne před monitor, a nebo prostě si sedne, hledí na tebe a začne tě hlavičkou, jakože se chce mazlit.
1: Ale víš, kolikrát mi takhle dal do zubu, když jsem držela ten telefon a teď, že drp a tak mě to jako...
0: No, tak nemusíme zacházet za to bůhvých jakých detailů, pojďme zpátky hitům pro dobrou náladu, protože nás po této zrzavé kočičce, možná jménem Garfield, čeká zase soutěž, ve které někdo z vás získá
1: poukaz v hodnotě 10 000 na nákup obkladů, dlažeb a kamení vás prodejny 100 metra ve Vrádišti u Skalice, takže si to můžete udělat hezké.
2: Pořiďte si velké 7-místné SUV Peugeot 5008 v letní limitce Summer Blue. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Moderní skoloudované domy ve Strážnici. Den otevřených dveří v Nové Písečnici již tuto sobotu 13. června od 13 do 15 hodin. www.novapisecnice.cz.
1: Společnost Special Turbo z Prušánek. Autorizované centrum pro prodej, opravy a testování turbodmychadel přijme pracovníka či pracovnici logistiky. Máte rádi pořádek, pohyb a práci? Jste spolehliví a samostatní? Přidejte se k naší turborodině a staňte se důležitou součástí logistiky a skladu. Životopisy zasílejte na e-mail hr@specialturbo.cz.
2: Co se tady děje?
3: To se chystá.
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
5: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují dél.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
7: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav, 114, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín 90.

0: 9:42, Enrique Iglesias, Bailando na rádiu X. Je pátek 12. června, my někomu z vás ten pátek pořádně okořeníme v dobrém, protože jdeme soutěžit, dámy a pánové, respektive jdeme vlastně do úplného finále.
1: Vyhrajte s rádiem Jich a Stonetra.cz 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva.
0: A v podstatě by se dalo říci, že o výherci či výherkyni už je rozhodnuto, protože už tady máme finálovou desítku.
2: Je to tak.
0: Vy jste po nějakou dobu nejenom ve vysílání, ale i na Facebooku rádiích či na našich webových stránkách typovali, jakáže je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti.
2: No a my jsme si všechny tady ty vaše typy pečlivě zaznamenávali a právě teď přichází ten čas velkého finále. Pokud váš ten typ byl blízko, tak jste mezi deseti...
0: Celkové váze.
2: No, jasně. Tak jste mezi těmi deseti finalisty. No a pokud uslyšíte za chviličku svoje jméno a příjmení, tak volejte sem k nám do studia Rádia Jich na 518.
0: 345.
2: 678. A pokud se dovoláte jako první, tak získáváte právě tu poukázku v hodnotě 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva z prodejny Stonetra ve Vrádišti u Skalice.
0: A jak správně dneska po 9. hodině Verča poznamenala, můžete si to udělat hezký.
2: Jasně.
0: Takže hezké to budete mít, dámy a pánové, v případě, že se na vás usměje štěstíčko. A vy jste tomu štěstíčku tím typem šli naproti. Takže jsme připraveni nabídnout první finálovou desítku, protože my to zopakujeme, jako jo. Vzhledem tomu, že jsou mnozí naši posluchači v práci, takže dáme si takové úvodní kolečko a pak to dáme to dvakrát.
2: Musíme s to udělat hezké.
0: Dáme to dvakrát. Tak dámy a pánové, tady je finálová desítka. A v té finálové desítce je také Miroslav Šimek z Těmic.
2: Tomáš Malár z Nové Lhoty.
0: I Jitka Hovězáková z Klobouku Brna.
2: Taky Tomáš Čechovský z Mutěnic.
0: Ingrid Iršová z Vrádiště.
2: Šárka Zlámalová z Ostrožské Lhoty.
0: Ve finálové desítce i Veronika Mikuláčková z Tasova.
2: Je tam taky Adam Kulíšek z Krumvíře.
0: No a tady máme Luci Příkazkou, která přidala svůj tip na Facebooku.
2: No a posledním finalistou je Jaromír Mašinda z Hodonína.
0: Tak pojďme si zopakovat finálovou desítku a už pomaličku si připravujte vaše mobilní telefony anebo pevné linky, protože co nevidět, budete moci volat na 518
2: 345
0: 678. Tedy o 10 000 korun hraje Miroslav Šimek z Těmic.
2: Tomáš Malár z Nové Lhoty.
0: Jitka Hovězáková z Klobouku Brna.
2: Tomáš Čechovský z Mutěnic.
0: Ingrid Iršová z Vrádiště.
2: Šárka Zlámalová z Ostrožské Lhoty.
0: Máme tady Veroniku Mikuláčkovou z Tasova.
2: Adama Kulíška z Krumví.
0: Tu Lucí Příkazkou z Facebooku.
2: A Jaromíra Mašindu z Hodonína.
0: 3, 2, 1.
2: Teď.
0: Odstartovali jsme, či odblokovali jsme telefonní linku k nám sem do studia a kdo se dovolá jako první získává?
2: Poukaz v hodnotě 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva z prodejny Stonetra ve Vrádišti u Skalice.
0: Tak, dobré dopoledne, přejeme komu?
3: Zdravím, tady Jarda.
0: Jarda Mašinda z Hodonína?
3: Ano, jsem to já, jak za mladá.
0: Jarda Mašinda vyhrává 10 000 korun, gratulujeme!
2: Gratulujeme!
3: Super!
2: Co s tím uděláš, co s tím poukazem uděláš, Jardo?
3: Budeme asi obkládat koupelku, tak tam se to hodí.
0: No paráda, to padlo na úrodnou půdu.
2: A už se dříval na nabídku 100 metry, už se ti tam něco, už jsi něco vybral?
3: Tak trošku jenom, nevybral, jenom tak jsem prohlížel, co všechno tam je, ale... Určitě si vybereme.
0: No to
3: jsou tam krásné věci.
0: Prosím tě, na chvíličku si dej potichu rádio, jestli to zvládneš, ať nám to nevazbí.
3: Ano?
0: Super. Prosím tě, Jaromíre, my jsme se ptali, Verčo.
2: Ano. My jsme se ptali, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra. A ty jsi stipnul, Jardo, co?
3: No já jsem tam měl 2386. 86.
0: Přesně, 2386. A my ti teďkom prozradíme tu celkovou váhu. Ty jsi nebyl vedle jak ta jedle.
2: Ne, úplně ne, celková váha je 3082 tun.
3: No vydá, takže tak rozhodně, to nebyl daleko.
0: Rozhodně, z čeho vybírá, to ty si určitě vybereš, nás těší, že máš co obkládat, že si to uděláš, jak říká Verča, hezký. Tak
3: no.
0: Zase práce, co?
3: To nevadí, to bude příjemná práce.
0: Tak to jsme rádi, že to tak bereš. Moc ti gratulujeme, užij si to, udělej si to hezké. Díky, že posloucháš rádio, jich držíme pěsti v dalších soutěžích. Zůstaň prosím pěkně na drátku, měj se hezky, čau čau.
3: Díky, mějte se.
0: Ahoj. No a my bychom chtěli poděkovat vám všem, co jste se zapojili, jako jo, protože bylo vás opravdu neuvěřitelné množství a nutno podotknout, že někteří z vás byli té celkové váze ještě blíže. Ale prostě z té finálové desítky se usmálo štěstí na Jardu, který zavolal k nám sem do studia jako první.
2: A poděkovat musíme taky partnerovi soutěže, kterým je stonetra.cz.
0: No a jestli náhodou teď smutíte a říkáte si doprčit, já jsem nikdy nic nevyhrál, a ani v tomto případě se na mě neusmálo štěstí, tak Verča má pro vás díky Rádiu Jih, Rádiu Jižní Moravy dobrou zprávu.
2: Mám pro vás dobrou zprávu, protože vyhrát budete moct zase od pondělí, budeme soutěžit na Rádiu Jih o klimatizaci.
0: No a vzhledem k tomu, že meteorologové v příštím týdnu slibují už nějaké ty třicítky,
2: tak se to rozhodně bude hodit.
0: Přesně tak, teď Kalomsko.
1: Rádio Jih, nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.

0: Motoho Bikyjov. Místo, kde se vaše motorkářské a zahrádkářské sny stávají skutečností. V Motoho Bikyjov na Svatoborské ulici pro vás máme skútry, motocykly s veškerými doplňky a náhradními díly. A k tomu zahradní a lesní techniku značek Husqvarna a Alco za nejlepší ceny. Motoho Bikyjov. Vše, co potřebujete pro svou zahradu, zábavu nebo dopravu. Máme i e-shop www.motohobby.cz.
1: Kia Sportage. Agrotech představuje moderní SUV pro každého, kdo hledá prostor, bezpečnost a nejmodernější technologie za skvělou cenu. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním 100 000 korun.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Zjistěte více na webu agrotechauto.cz. Opakuji, agrotechauto.cz.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodně nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
5: To je mazec.
4: Zaták, opravdový elektrospecialista.
6: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Z rádia jich vám přejem hezké už páteční dopoledne. Máme před víkendem, takže nálada určitě skvělá. A pokud by to i náhodou někde haprovalo, tak to napravíme muzikou. Se nás po desáté čeká třeba David Guetta s hitem Gone, Gone, Gone. Dostaneme i takový malý návod od Marka Ztraceného, co dělat, když tě život

0: dopravou obnovuje dodávky teplé vody, tak například o tom budou dnešní Moravské zprávy rádia i v podání Petra Jindry. Krásný pátek!
1: Víkend na rádiu Jih začíná v

0: pátek večer od 20 hodin na Rádiu Jih.
1: Hledáte jistou práci a jste za volantem jako doma? Společnost TES Praha-Hodonín hledá řidiče popelářských vozů i řidiče nákladních automobilů. Požadujeme řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz a kartu řidiče. Nabízíme pravidelnou pracovní dobu, 25 dnů dovolené, stravenky i atraktivní systém odměn. Nástup možný i hned. Volejte na číslo 725 423 042 nebo pište na hromková@tespra-hodonin.cz.
2: Mastra Kovomatkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
3: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.

0: nebo mrkněte na web www.vašepomlčkafina.cz.
1: Pedro tu bylo, když si měl ofinu. Pedro tu bylo, když frčeli zvonáče, i když si myslel, že tento zvuk je vrchol techniky. A víš co? Pedro je tu pořád. My ale nezůstáváme stát. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a hledáme posily do týmu. Operátory, seřizovače, udržbáře i mechaniky. Dělej u značky, která přežila víc trendů než tvoje fotky z mládí. Jsme Candy Plus v Rohatci. Přidej se k nám na candyplus.cz. Těšíme se na tebe.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
7: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
8: Z Rádia Ičem krásné páteční od dopoledne právě na Mordví 10. hodina.
9: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
10: Tady vidíte, jak Verus na vás myslí, jo? Jako už prostě v pátek, jako víš, že dopoledne a už by vám to odpoledne přála, už aby už jako přála, bylo po. No. Jako to jde vidět, jako jak opravdu to prožíváš. Jako, tak my ti děkujeme, Veru, jako dočkáme se toho odpoledne.
8: Rádo nebo. Se stalo.
10: Veselý nad Moravou obnovuje dodávky teplé vody a Zlínský kraj připravuje čištění pozemků u Vrbětic. Ve Veselí nad Moravou pokračují práce na odstranění poruchy horkovodního potrubí, která přerušila dodávky teplé vody. Na sídlišti Kovářská technici instalují náhradní zdroje a upravují zařízení předávací stanice, přičemž obnovení dodávek se očekává na začátku příštího týdne. Na třídě Masarykově má být teplá voda v nouzovém režimu obnovená už dnes večer. Obyvatelé ale musí počítat s možným kolísáním kvality a teploty vody, zejména ráno a večer při vyšší spotřebě. Práce budou pokračovat i během víkendu. Majitelé pozemků okolí muničních skladů ve Vrběticích ani po více než 11 letech nemohou bezpečně hospodařit na své půdě. Stát připravuje speciální dotační program pro Zlínský kraj, který má umožnit důkladný průzkum a následné vyčištění území zasaženého municí po výbuších z roku 2014. Program ale zatím není vyhlášen a stále se řeší jeho technické i finanční podmínky. První etapa má zahrnovat pyrotechnický průzkum a studii, která určí rozsah zamoření zhruba 500 hektarů pozemků. Termín spuštění programu ani celkové náklady na sanaci zatím nejsou známy.
9: Počasí.
8: Během dopoledne očekáváme na jihu i jihovýchodě Moravy přibývání oblačnosti postupně až na zataženo a lokálně se můžou objevit taky přehánky. Teploty nám dneska vyšplhají na nejvýš na 17 až 20 stupňů a to v jihomoravském i Zlínském kraji. No a v tuto chvíli v Miloticích máte 14 stupňů a po 15 hlásí Uherské Hradiště, Kostice i Vlčnov.
7: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
9: Rádio Jih. Doprava.
8: A míříme taky na cesty. Připomínáme, že na Uherskohradišťsku mezi Blatnicí pod Svatým Antonínkem a Květnou u Slavkova bude probíhat oprava trhlin ve vozovce, tak tady počítejte s omezením. Buďte opatrní a ať už máte namířeno kamkoliv, tak vám z rádia přejem šťastnou cestu.

0: Tohle byl na rádiu Bruno Mars, za chvilku další chlapíci jako David Guetta nebo Marek Ztracený. No a podíváme se taky, jak to jde v Lanžhotě. Lanžhotské náměstí totiž dostává novou tvář. Revitalizace pokračuje, dlažba už je na místě a brzo přibude taky vodní prvek nebo nová zeleň. No a jak bude centrum města po rekonstrukci vypadat, si prozradíme na vlnách rádia už za pár chvil. Do té doby přejem krásné dopoledne.
1: Přijďte na show nejlepších jezdců světa na motorových surfech v gladiátorském stylu. Sobotu 20. června u jezu v Hodoníně. www.motosurfgladiators.com. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: za to. No a kdo teď projde centrem Lanžhota, tak si všimne, že proměna náměstí je za prvé v realizaci a za druhé zase o kus pokročila. Dělníci právě pokládají novou dlažbu a budoucí podoba prostoru už začíná být dobře vidět. Rekonstrukce vychází z vítězného návrhu architektonického studia Kuba Pilař a cílem je proměnit náměstí z místa plného aut na prostor hlavně pro lidi. Většina plochy bude nově vydlážděná, přibude taky vodní prvek s 9 tryskami, nové stromy, zeleň celkově a i zázemí pro kulturní a společenské akce. Součástí projektu je taky bezbariérový přístup do kostela, nové veřejné osvětlení a nebo hospodaření s dešťovou vodou. Na náměstí zůstane jenom omezený počet parkovacích míst. Další parkoviště vznikne v prostoru současného autobusového nádraží. V rámci sadových úprav město zachová několik stávajících stromů a vysadí dalších 21 nových dřevin. Celá proměna centra Lanžhota vyjde podle projektu na víc než 670 milionů korun a hotová by měla být v příštím roce. Tak my se budeme těšit na ten konečný výsledek. Do Lanžhota přejeme k pracím spoustu sil a jde všechno podle plánu. No a na celou jižní i jihovýchodní Moravu posíláme už za chvilku 90-kové Everybody.
1: Pořiďte si velké, sedmimístné SUV Peugeot 5008 v letní limitce Summer Blue. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: nám ho už za moment bude dělat ještě hezčí a my taky můžeme dělat něco hezkého.
1: Blízko, tak všechno mám.

0: příběh a taky to, jak můžeme každý z nás pomoct. Tak si to nenechte ujít a hezký pátek.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
0: Tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o dárkové poukazy na dětská cvičení, plavání a pohybové konzultace od rodinného centra Starfit Hodonín a Velké Pavlovice. Rozhýbejte své děti s láskou. Více na star-fit.cz.
2: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8 000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
3: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských. Včetně doplňků a profi servisu ddbike.cz. Slovácké léto. Od pátku 26. června 10 dnů plných sportu, zábavy a koncertů na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Vstupenky na zahajovací koncert Rybiček 48 a vstup do VIP zóny na všechny další koncerty zakoupíte na www.slováckéléto.cz.
4: Vinohrady, Vinohrady, dobré vínko dáváte. Sedleci u Mikulova vítáme vás zas a znova. Vína skvělá, poetická, klobás už se k němu chystá. Pohodička, víno klid, můžete tu tábořit. Ve dne v noci, uvidíte, sami se tu obsloužíte. I děti sebou vemte příště, máme pro ně hezké hřiště. Těšíme se na vás, sedleci u Mikulova.

0: www.klimastyle.cz.
1: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.

rádiových Radio Jižní Moravy. Díky za to. No a já nevím, jestli někdy třeba přemýšlíte nad tím, jak nám některé věci, které děláme každý den, přijdou úplně jako běžné, samozřejmé, třeba postavit se na vlastní nohy, nebo že se vaše dítě rozběhne někam za kamarády. Jenomže pro 2,5letého Filipka z Dambořic je to zatím velký sen. Filipek se narodil předčasně a už od prvních dnů života bojoval s vážnými zdravotními komplikacemi. Později mu lékaři diagnostikovali dětskou mozkovou obrnu. Přesto je to ale veselý kluk, miluje autíčka, stavebnice, písek a rád pomáhá doma třeba při pečení nebo při vaření. Dneska zvládne lézt po 4 a dělá pokroky i s pravou postiženou ručičkou. Samostatně stát ani chodit, ale zatím nedokáže. Každý pohyb ho stojí mnohem víc energie než zdravé děti a bez pravidelných rehabilitací by se jeho stav mohl zhoršovat. A právě proto rodina spustila sbírku na další terapie, rehabilitace a potřebné zdravotní pomůcky.

0: kdy dokáže takové intenzivní cvičení přinést velké pokroky. Každý příspěvek tak může pomoct k tomu, aby měl větší šanci na samostatnější život a jednou se mohl rozběhnout za ostatními dětmi po vlastních. Sbírka běží na donio.cz, máte odkaz i na našem rádiovém Facebooku, takže kdo máte tu možnost, tak určitě věnujte chviličku svého času a přispějte malému Filipkovi, protože každý váš příspěvek může přispět k jeho dalšímu pokroku. Neodkládejte to napak, po obědě, večer, až bude klid. Vemte prostě teďka, hnedka telefon a pošlete, i kdyby pár korun, rodině to pomůže a uvidíte, že i vy se budete cítit líp, že jste pomohli tam, kde je to potřeba.
1: Vydejte se za vůní bylinek do Čejkovic. V sobotu 13. června od 9 hodin vás čekají oblíbené bylinkové slavnosti v Zonentoru. Těšit se můžete na lákavý food festival, zážitkovou zónu i pestrý program pro děti. Přijďte si užít pohodový den plný chuti, vůní a inspirace. Více informací na www.zonentor.cz. Jak funguje nemocnice zevnitř, to můžete zjistit v den otevřených dveří nemocnice Kyjov, která letos slaví 80 let. V sobotu 13. června od 13 do 17 hodin se otevřou dveře vybraných oddělení a odborných pracovišť. Čeká vás setkání s lékaři a zdravotníky, možnost nahlédnout do každodenního fungování nemocnice i preventivní vyšetření. Zajištěn bohatý program pro děti. Vinařský spolek Bůdy Mutěnice zve v sobotu 13. června na procházku mutěnickými vinohrady s ochutnávkou vín přímo u vinic. Čeká vás přibližně 5-kilometrový okruh plný skvělého vína, vinařské atmosféry i krásné přírody. Večer pak zakončí tradiční beseda u cimbálu. Předprodej a podrobné informace na webu vinozmutenic.cz zvou mutěničtí vinaři. Verbi Fest 2026 se koná v sobotu 27. června od 13 hodin v areálu Křástelka ve Velkých Bílovicích. Těšit se můžete na kapely Tublatanka, Harley, Alkohol, Zoči Voči, Gate Crusher nebo Civilní obrana. Vstupenky jsou v předprodeji za 750 korun na www.smsticket.cz. Řemeslný festival, kde můžete pracovat, to je Zachraňte stodoly. V sobotu 20. června si v Hrubé Vrbce můžete vyzkoušet výrobu kachlů, ruční opracování kamene, hliněné omítky a další řemesla. Chybět nebudou ani projišťky v kočáře, přednášky, ochotnické divadlo Lidičky, turnaj v kuličkách a míčkovi hudci. Více informací najdete na www.zachraňtestodoly.cz. Vinařství Chateau Valtice vás srdečně zve v sobotu 20. června na putování po sklepích. Na 6 degustačních stanovištích ve Valticích si vychutnáte skvělá valtická vína a připraveny budou také zábavné aktivity oceny, včetně kola štěstí. Vstup na akci je zdarma.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Veronika Vrostánu přeje od mikrofonu rádia hezký pátek. My jsme tady od rána rozjeli s Lukem moto pro dnešní den a to zní, je potřeba si to udělat hezké. No a k tomu nám dopomůže taky další várka muziky z našeho playlistu. Po 11. Meredith Brooks s 90-kovým songem Bitch. Ze skupení Nick přidá hit Glide. Emily zase novinku má. Petr Indra přidá páteční humoravské zprávy rádia jich a v nich info třeba o tom, že poulička v Uherském Hradišti upraví jízdní řády a přejde na prázdninový režim. Tak dál zůstaňte s námi, užívejte muziku a mějte krásné páteční dopoledne.
1: Ta nejlepší party na jihu Moravy.
2: To je sobotní party rádia jich. Každou sobotu hrajeme od 8 večer ty největší party hity všech dob.
1: Taková je sobotní party rádia jich.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Hledáte program pro děti na léto?
6: Já budu chodit na příměstský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
5: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.dimeaturciak.art.
7: Chcete mít bazén připravený ještě před létem? Využijte rychlé dodání a ceny materiálu, které pro vás ještě držíme při zemi. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. Zajistíme přípravu pro usazení bazénu, včetně základové desky i zasypání. A navíc ke kompletní zakázce získáte bazénový vysavač zdarma. Kontaktujte nás ještě dnes. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. www.macekasyn.cz.
8: Chcete mít jistotu a udělat něco pro své zdraví? Přijďte ve středu 17. června od 13 do 18 hodin k mobilní testovací sanitce na hlavní křižovatku v Hodoníně. Čeká vás rychlé, anonymní a bezplatné testování na HIV, syfilis a žloutenky typu B a C bez objednání, bez čekání s výsledky do několika minut. Akci pořádá nemocnice TGM Hodonín ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a za finanční podpory města Hodonína. Prevence je důležitá. Přijďte, máte to ve svých rukou.
9: Léto chutná líp, když si ho užíváte po italsku. V prodejně Skvělá káva v Kyjově, hned vedle nádraží, na vás čeká nejen italská zrnková káva, ale také osvěžující proseka, ochucené olivové oleje a voněvá balzamika. Ideální ke grilování i letním salátům. Stavte se nebo objednávejte z pohodlí domova na www.skvělá-káva.cz. Skvělá-káva.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
13: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
14: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
15: Čerstvé jako z Kauflandu.
16: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
17: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
0: krátce po 11. přijem z rádia Jih. Hezké dopoledne.
18: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
19: Poulička v Uherském Hradišti upraví jízdní řády a přejde na prázdninový provoz a Zlín opraví fasádu Městského divadla. Městská doprava Poulička v Uherském Hradišti upraví od 14. června některé jízdní řády a od 29. června přejde na prázdninový provoz. Největší změny se dotknou linky 302, kde budou omezeny spoje určené hlavně pro školáky. Drobné úpravy čekají také linky 304 a 305, u kterých se změní trasy nebo odjezdy některých spojů. Během léta budou autobusy jezdit do většiny části města i ve večerních hodinách, některé linky až do půlnoci. Zlínská radnice vybrala firmu, která opraví fasádu Městského divadla za necelých 80 milionů korun. Součástí zakázky bude výměna nebo oprava kamenného obkladu i všech oken a dveří, takže budova získá zcela novou fasádu. Oprava je nutná kvůli pádu obkladových desek, po kterém je divadlo už téměř 3 roky částečně oplocené. Práce by mohly začít už během letních prázdnin, termín ale ještě závisí na dohodě s vedením divadla.
18: Rádio Jih. Počasí.
0: Venku postupně oblačno až zataženo a lokálně očekáváme taky slabší přehánky. Teploty 17 až 20 stupňů v Jihomoravském i Zlínském kraji. No a aktuálně hlásí Brno 15, Moravský Písek a Kobylí 16 a Velehrad 17 stupňů Celzia.
20: Pro nájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
18: Rádio Jih. Doprava.
0: Jsme s vámi taky.

vámi další 12 čekají už za malý moment. No a čeká nás taky novinka z brněnské zoo. Dvě

0: krátce po 11. zůstáváte s rádiem Jižní Moravy. No a je před námi víkend. A jestli se o víkendu chystáte do brněnské zoo, tak vás tam čekají dvě nové hvězdy. Z Dánska totiž dorazily mladé lední medvědice Nivi a Anori a je jim necelého 4,5 roku. Zoo kvůli nim otevře zrekonstruovaný výběh v dolní části areálu. To znamená, že po téměř 3 letech se návštěvníkům znovu zpřístupní prostor, který je teď dvakrát větší než dřív a má třeba taky nové blízkoviště. Slavnostní otevření začne v sobotu v 10 hodin dopoledne. No a kromě medvědích novinek bude připravený taky bohatý doprovodný program. Dorazí hráči Komety Brno na autogramiádu. Budou tam maskoti, malování na obličej nebo taky komentované krmení. A zajímavostí na závěr je, že na konci roku by měla mít brněnská zoo dokonce 7 ledních medvědů. A v rámci evropských zoologických zahrad by to byla opravdu veliká rarita. My z rádia Jih brněnské zoo gratulujeme. Vy, pokud nemáte na sobotu žádný plán a přemýšlíte třeba kam vzít děti na výlet, tak tady se určitě skvěle zabaví a vlastně nejenom děti, ale taky dospělí. No a teď už nás na frekvencích rádia Jih bude bavit další muzika. A za malý moment třeba Emily s novinkou Máj.
1: Pořiďte si velké, 7místné SUV Peugeot 5008 v letní limitce Summer Blue. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih.
2: Rádio Jižní Moravy.

zpěvačka Miley Cyrus z dalších interpretů, třeba Eagle Eye Cherry, Ray Dalton, nebo zpěvačka Pink. No a pak taky jeden noční případ ve Znojma.

0: hezký pátek.
1: Poslouchejte Rádio Jich online na www.radiojich.cz.
2: Po internetu nově vysíláme ve vyšší zvukové i datové kvalitě.
1: Se 100%

0: CZ.
1: Ahoj, děti!
2: Jdeme na Cibuláčik!
3: Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
4: Vystoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulence, Smejko a Tancolienka, Flopy a další.
3: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
2: Vidíme se na Cibuláčiku!
4: Vstupenky v prodeji na go-out.cz.
0: Hledáme šikovného truhláře pro zakázkovou výrobu a montáž nábytku ve Svatobořicích Mistříně. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, flexibilní pracovní dobu a možnost práce z domova. Dále přijmeme pracovníka na přípravu výroby, tvorbu vizualizací a komunikaci se zákazníky. Možnost práce z domova i na poloviční úvazek. V případě zájmu volejte na telefonní číslo 608 848 597. Opakuji, 608 848 597.
5: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
6: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda! Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
8: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
14: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
15: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98.

za námi je trojka hitů pro dobrou náladu. No a teď jeden noční případ ze Znojma. Krátce po půlnoci si strážníci na ulici Pražská všimli auta, které jelo dost nejistě, no a tak ho zastavili. Řidič se netajil tím, že před jízdou pil alkohol. Dechová zkouška pak ukázala 2,16 promile. A aby to

0: spáchání trestného činu. Mě by zajímalo, jestli společnost, kde si lidi nesedají ožralí za volant, je jako naprostá utopie. Mám dojem, že jo, ale třeba se mýlím, snad se mýlím a někdy v budoucnu se toho dočkáme. Teď se ale na rádiu jich rozhodně dočkáme další muziky, tak si ji užijte a mějte hezký zbytek dopoledne.
1: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů. Máte chuť makat a posunout se dál? Pak volejte 603 116 089 nebo klikněte na www.mauting.com. Moderní skoloudované domy ve Strážnici. Den otevřených dveří v Nové Písečnici již tuto sobotu 13. června od 13 do 15 hodin. www.novapisecnice.cz.
2: Kam na nejlepší burger ve městě už víte. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu. Nebo si nás zavolej k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma a po okolí za pár kaček. www.burgers.eu.
3: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beefeater, pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90 až do 16. června. Kaufland.
5: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: do studia Rádia Jich a rovnou si dáme taky ochutnávku muziky. První odpolední hodinku nám budou zpříjemňovat třeba Činasti a jejich Stejně jako já. Mikolas Josef přidá hit Ferrari. A na playlistu taky 90-kové Stay. No a Zlínský kraj připravuje čištění pozemku u Vrbětic. Tak například o tom budou dnešní Moravské zprávy rádia i v podání Petra Jindry.
1: Víkend na rádiu Jih začíná v rytmu nejoblíbenějších českých a slovenských hitů.
2: Ruská Máša, není česká Dáša, zatančí, zaspívá a pusu dá.
1: Každý pátek večer hrajeme novou.

0: čtvrtě hodin na Rádiu Jih.
1: Vistacar vám nabízí servisní šekovou knížku Škoda. Slevový program provozy Škoda starší 4 let. Informujte se o vaší šekové knížce Škoda v servisech Vistacar Kyjov nebo Hodonín.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
4: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
5: Zoo Hodoníne, svět zvířat na kraji Úbravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení, co víc si můžete přát. Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.

0: kanalizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle. 23. až 25. července exploduje na letišti ve Slovenském Holíči Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blues, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
3: Hledáte stabilní práci, kde si vás opravdu váží? Přidejte se k týmu Lisy Automotive. Nabízíme skvělé ohodnocení, přátelskou atmosféru a jistotu dlouhodobého zaměstnání. U nás nejste jen číslo. U nás jste součást týmu. Lisy Automotive v Číči hledá operátory a seřizovače strojů a pozice v administrativě. Ozvěte se ještě dnes a už zítra můžete být naším kolegou. Jsem Eliška, personální manažerka, pracuji v Lisy 10 let a těším se na vás. Více na www.dolisy.cz.
4: Z rádia jsem dobrou chuť, za minutku bude 12.
5: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
6: Veselý nad Moravou obnovuje dodávky teplé vody a Zlínský kraj připravuje čištění pozemku u Vrbětic. Ve Veselí nad Moravou pokračují práce na odstranění poruchy horkovodního potrubí, která přerušila dodávky teplé vody. Na sídlišti Kovářská technici instalují náhradní zdroj a upravují zařízení předávací stanice, přičemž obnovení dodávek se očekává na začátku příštího týdne. Na Masarykově třídě má být teplá voda v nouzovém režimu obnovena už dnes večer. Obyvatelé ale musí počítat s možným kolísáním kvality a teploty vody, zejména ráno a večer při vyšší spotřebě. Práce budou pokračovat i během víkendu. Majitelé pozemku v okolí muničních skladů ve Vrběticích ani po více než 11 letech nemohou bezpečně hospodařit na své půdě. Stát připravuje speciální dotační program pro Zlínský kraj. Ten má umožnit důkladný průzkum a následné vyčištění území zasaženého municí po výbuších z roku 2014. Program ale zatím není vyhlášen a stále se řeší jeho technické i finanční podmínky.
5: Rádio Jih. Počasí.
4: Na jihu i jihovýchodě Moravy postupně oblačno až zataženo a lokálně očekáváme taky slabší přehánky. Teploty 17 až 20 stupňů v Jihomoravském i Zlínském kraji. Právě teď ve Zlíně a Krumlíři měříte 17 stupňů, ve Velkých Bílovicích 18 a v Ostrožské Nové Vsi 19 stupňů Celzia.
7: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistakár, Kyjov a Hodonín.
5: Rádio Jih. Doprava.
4: Zdravíme taky na cesty.

0: čeká dál, tak muzika samozřejmě. No a taky se společně mrknem do Uherského Ostrohu. V Uherském Ostrohu se totiž ve škole pustili do obrovské proměny. Dělníci obsadili staré dělny a děti se dočkají nejenom moderní učebny, ale taky výuky robotiky. Za chvilku si na rádiu Jih prozradíme, co všechno se ve škole změní.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: dopoledni, díky, že ladíte Rádio Jih. No a jak jsme slíbili, tak míříme do Uherského Ostrohu, protože na základní škole profesora Otakara Borůvky začala modernizace jedné z nejstarších učeben. Dosavadní dílny s vybavením, které místy pamatuje ještě leta 80. se promění v moderní učebnu pracovních činností a robotiky. Přibudou nové pracovní stoly, vybavení pro programování robotů a taky zázemí pro 3D disk. Škola navíc získá programovatelné roboty, se kterými se budou žáci učit pracovat. No a krom teda všech těch robotických věcí je součástí projektu taky rekonstrukce šaten, sprch a sociálního zařízení u tělocvičny. Hotovo by mělo být v polovině srpna, aby bylo všechno pořádně připravené na nový školní rok. No tak my gratulujeme z Rádia Jih. A já teďka tak přemýšlím nad tím, že vlastně čím dál víc těch škol si zařizuje ty učebny a tak s těma robotama a učí ty děti programovat ty roboty. Já když si vzpomenu, když jsme se jako malí dívali na číslo 5G, tak nám to přišlo úplně jako sci-fi. No a teďka už je to taková jako běžná realita. No jo, tak doba se mění, čas jde dopředu. Náš playlist jde taky dopředu, takže na něm už nás za chvilku čeká Mikolas Josef a Ferrari, tak si tuhle hudební jízdu užijte.
1: Pořiďte si velké, sedmimístné SUV Peugeot 5008 v letní limitce Summer Blue. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. 1, 2, 3.

0: nadšení za léty 90. I když, jak se tak dívám na playlist, tak ještě jedno takové, ale tentokrát slovenské nás za chvilku ještě čeká. No ale taky zamíříme za smolnými automaty do naší jihomoravské metropole. V Brně totiž mají zřejmě některé automaty smůlu. Po kartičkách Pokémonů si teď jeden muž vyhlédl zboží z automatu na konopné výrobky. No a jak jeho pokus dopadl, to prozradíme na rádiu už do několika málo minut. Tak si počkejte a hezký pátek přejeme.
1: Poslouchejte Rádio Jih online.

0: i online. www.radiojih.cz. Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, desetipalcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
1: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
2: Hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
3: Verbi Fest 2026 se koná v sobotu 27. června od 13 hodin v areálu Křástelka ve Velkých Bílovicích. Těšit se můžete na kapely Tublatanka, Harley, Alkohol, Zočí Voči, Gate Crusher nebo Civilní obrana. Vstupenky jsou v předprodeji za 750 korun na www.smsticket.cz.
4: Objevte čistou krásu přírodního kamene. 100 netra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: Výprodej se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutální 70%. XXX Lutz.
1: Stavíte nebo rekonstruujete? Scháníte nové interiérové dveře? Zbytečně nepřeplácejte. U Okna Macek je pořídíte vždy levněji. Interiérové dveře zdarma zaměříme, dopravíme a namontujeme se zárukou 5 let. Informace na www.oknamacek.cz, na bezplatné lince 800 140 150 nebo na našich pobočkách po celé České republice.

0: lokální čas 12 hodin a 39 minut. No a představte si, že prodejní automaty jsou v Brně v poslední době pod drobnohledem. Po nedávném případu, kdy se dva mladíci snažili dostat z automatu kartičky Pokémonů, řešili teďka strážníci další podobný incident. Tentokrát si pracovníci dohledového centra všimli muže, který se v úterý večer pokoušel dostat bez placení ke zboží z automatu na konopné výrobky v Kobližné ulici. Hlídka ho potom našla v Josefské ulici, no a objevila u tohoto 26-letého muže tři balení výrobků za zhruba 1200 korun. Frajer se ale zachoval frajersky a přiznal, že z výřky automatu schválně manipuloval, aby se ke zboží dostal. Jakože asi vzhledem ke kamerám a tak, ne, že by mu to zapírání k něčemu bylo, ale i takový jsou. No ale za tuhle frajeřinku mu teď hrozí vězení. Tak budiš to ponaučením pro další, kteří by si mohli myslet, že brát si věci z automatu zadarmo je v pohodě a nic jim nehrozí. No a na rádiu jich je asi čas se vrátit zase k další muzice a zde už za moment letí Jennifer Lopez, Pitbull a jejich On The Floor.
1: Vydejte se za vůní bylinek do Čejkovic. V sobotu 13. června od 9 hodin vás čekají oblíbené bylinkové slavnosti v Zonentoru. Těšit se můžete na lákavý food festival, zážitkovou zónu i pestrý program pro děti. Přijďte si užít pohodový den plný chuti, vůní a inspirace. Více informací na www.zonentor.cz. Rohatec bude v červnu patřit mladému fotbalu. Pedro Cup Rohatec nabídne napínavé zápasy mládežnických týmů i program pro fanoušky. V sobotu 13. června se představí kategorie U9 v rámci Trecha Cupu. V neděli 14. naváže U11 Mstav Cup a o víkendu 20. a 21. června vyvrcholí turnaj U13 Pluska Cup. Ve všech hracích dnech dorazí i influencer Martin Hrabina. Vinařský spolek Bůdy Mutěnice zve v sobotu 13. června na procházku mutěnickými vinohrady s ochutnávkou vín přímo u vinic. Čeká vás přibližně 5-kilometrový okruh plný skvělého vína, vinařské atmosféry i krásné přírody. Večer pak zakončí tradiční beseda u cimbálu. Předprodej a podrobné informace na webu vinozmutenic.cz zvou mutěničtí vinaři. Největší open-air akce na Kyjovsku Euphoria Party se koná v pátek 19. června v Kyjově. Začátek je v 8 večer v areálu bývalé mlékárny. Čeká vás obrovská stage, špičkový zvuk, světelná show, skvělý bar a 5 DJů. Za mixem to rozbalí DJ Andrew Melk, PM DJs a DJs Giblo. Přijďte zažít noc, na kterou budete dlouho vzpomínat. Fotbalový klub Domanín vás zve na oslavy 90 let fotbalu v Domaníně.

sobotu 13. června od 13 hodin se můžete těšit na slavnostní fotbalové odpoledne a atraktivní zápas FK Domanín proti CB týmu. Chybět nebude ani tombola. Přijďte oslavit významné výročí společně s fanoušky fotbalu. Více informací najdete na Facebooku FK Domanín. Občanské sdružení Kunovjan a město Kunovice vás srdečně zvou ve dnech 18. až 21. června na 33. Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto. Těšit se můžete na koncerty a přehlídku dětských souborů, sportovní zápolení, národní přehlídku mladých verbířů, gulášfest, koncert souboru Rosutec či muziky Harafica. Více informací na www.kunovske-leto.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Blíží se nám 13. hodina, posloucháte Rádio Jih, od mikrofonu vám krásné odpoledne přeje Veronika Brosianu. No a pojďme si dát taky malou ukázku hudby, která nás po té 13. hodině čeká. Bude to třeba Bibi Rexha s hitem New Religion. Kalin přidá jeden safír. A zamíříme taky do let 80. s Rickem Oslim.

0: prozradí nám v ní třeba to, že Zlín opraví fasádu městského divadla. Tak dál zůstávejte s rádiem, a mějte krásné páteční odpoledne.
1: Ta nejlepší party na jihu Moravy. To je sobotní party Rádia Jih. Každou sobotu hrajeme od 8 večer ty největší party hity všech dob. Taková je sobotní party Rádia Jih. Moderní skoloudované domy ve Strážnici. Den otevřených dveří v Nové Písečnici již tuto sobotu 13. června od 13 do 15 hodin. www.novapisecnice.cz.
2: Mastra Kovomatkyho. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
3: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
4: Pedro tu bylo, když si měl ofinu. Pedro tu bylo, když frčeli zvonáče, i když si myslel, že tento zvuk je vrchol techniky. A víš co? Pedro je tu pořád. My ale nezůstáváme stát. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a hledáme posily do týmu. Operátory, seřizovače, udržbáře i mechaniky. Dělej u značky, která přežila víc trendů než tvoje fotky z mládí. Jsme Candy Plus v Rohatci. Přidej se k nám na candyplus.cz. Těšíme se na tebe.

0: mrkněte na web www.vašepomlčka.cz.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
11: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
12: Za necelé dvě minutky nám odbije 13. hodina z rádia. Jich vám přejeme krásné odpoledne.
13: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
14: Poulička v Uherském Hradišti upraví jízdní řády a přejde na prázdninový provoz a Zlín opraví fasádu Městského divadla. Městská doprava Poulička v Uherském Hradišti upraví od 14. června některé jízdní řády a od 29. června přejde na prázdninový provoz. Největší změny se dotknou linky 302, kde budou omezeny spoje určené hlavně pro školáky. Drobné úpravy čekají také linky 304 a 305, u kterých se změní trasy nebo odjezdy některých spojů. Během léta budou autobusy jezdit do většiny části města i ve večerních hodinách, některé linky až do půlnoci. Zlínská radnice vybrala firmu, která opraví fasádu Městského divadla za necelých 80 milionů korun. Součástí zakázky bude výměna nebo oprava kamenného obkladu i všech oken a dveří, takže budova získá zcela novou fasádu. Oprava je nutná kvůli pádu obkladových desek, po kterém je divadlo už téměř 3 roky částečně oplocené. Práce by mohly začít už během letních prázdnin, termín ale ještě závisí na dohodě s vedením divadla.
13: Rádio Jih, počasí.
12: Venku postupně oblačno až zataženo a lokálně očekáváme taky slabší přehánky. Teploty dneska nám vyšplhají na nejvýš na 17 až 20 stupňů a to jak v Jihomoravském, tak i Zlínském kraji. No a právě teď, přesně ve 13 hodin, Otnice hlásí 17 stupňů a po 18 máte v Kyjově, Vlkoši i Hruškách.
15: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
13: Rádio Jih, doprava.
12: Zdravíme taky za volant.

0: nich nás čeká už za moment další muzika v podání BB Rexy a nebo taky Kalina. No a taky budeme mít dobrou zprávu pro lidi z Dubňan. Dubňané totiž chystají proměnu bývalé kotelny a výsledek by mohl potěšit tisíce lidí. Víc k tomu ale neprozradím právě teď. Jak to, co to, kde to, to si řekneme na jihu za pár minut. Teď BB Rexa, tak hezké odpoledne.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: zpříjemnil Kalin, Viktor Šín a jejich Safír. No a zpříjemnění čeká i na spoustu lidí z Dubňan, protože v Dubňanech se chystá proměna bývalé kotelny, a to na nové zubní ordinace. Město chce v objektu vybudovat zázemí pro dva zubaře a taky ordinaci zubní hygieny. Důvod je jednoduchý. Ve městě teď působí jeden zubař, který podle radnice zajistí péči asi pro 1500 pacientů. Přibližně 4000 lidí tak dneska musí za ošetřením jezdit například do Hodonína nebo do Brna. Rekonstrukce bývalé kotelny má víc zhruba na 8 milionů korun. Objekt je už několik let nevyužívaný, takže ho čeká rozsáhlá přestavba, včetně nových rozvodů, okena nebo zateplení. No ale pokud půjde všechno podle plánu, tak by mohli první pacienti do nových ordinací zamířit už příští rok v březnu. Tak my přejeme, ať to vyjde co nejdřív, a Dubňáci určitě ocení, že nebudou muset za zubařem někam cestovat. My do Dubňan zdravíme z rádia jich a nejenom tam letí už za moment taky 80-kové Never Gonna Give You Up.
1: Pořiďte si velké, 7místné SUV Peugeot 5008 v letní limitce Summer Blue. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

tady zase za mikrofonem prostřídáme, tak pro vás máme na rádiu ještě taky jeden tip. Je sice až na září, ale některé věci je potřeba si naplánovat dopředu. Takže pokud byste chtěli druhý zářijový víkend někam vyrazit, tak v Mikulově se od 11. do 13. uskuteční tradiční pálavské vinobraní. Organizátoři očekávají kolem 40 tisíc návštěvníků a připravili teda fakt nabitý program. Na hlavní scéně v amfiteátru vystoupí třeba Ben Kristoval, Richard Miller, Monkey Business, Horký, že slyží Jana

0: dostal půlen v roli královny. Neděle potom nabídne poctu slovenské pěvecké legendě Karolu Duchoňovi v podání umělců ze Slovenského národního divadla a novinkou letošního ročníku je mobilní aplikace, ve které si návštěvníci můžou sestavit vlastní program a telefony potom upozorní, když se ten koncert blíží. Přibude taky řemeslná ulička u Dietrichštejnské hrobky s ukázkami tradičních řemesel, a to od kovářství až po výrobu skla. No a pořadatelé myslí taky na pohodlí návštěvníků, takže poprvé nasadí nové keramické toalety, posílená bude vlaková i autobusová doprava a fungovat bude bezplatná kyvadlová doprava po městě. A pokud byste chtěli zůstat přes noc, tak k dispozici budou kromě běžného ubytování taky stanová městečka v Mikulově a taky v Pasohlávkách. Takže jako jo, pálavské vinobraní se až v září, ale na takto nabité dny je potřeba se minimálně psychicky připravit už dopředu. Tak teď o tom víte, co a kdo všechno tam bude, tak popřemýšlejte, jestli by se vám chtělo nabílet do krásného Mikulova. No a teď už si pojďme na rádiu užít zase další muziku a mějte krásný pátek.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: Tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme o dárkové poukazy na dětská cvičení, plavání a pohybové konzultace od rodinného centra Starfit Hodonín a Velké Pavlovice. Rozhýbejte své děti s láskou. Více na star-fit.cz.
3: Moderní skoloudované domy ve Strážnici. Den otevřených dveří v Nové Písečnici již tuto sobotu 13. června od 13 do 15 hodin. www.novapisecnice.cz.
4: Bazén, to máte filtraci, chemii, osvětlení, krycí plachtu, ohřev, vysavač, protiproud. Bazény Matce Kratíškovice pro vás mají veškeré příslušenství na jednom místě. V Ratíškovicích za Mlýnem 1418. Máte to k nám daleko? Jděte na e-shop, kde bazénové příslušenství koupíte snadno a rychle. www.macekasin.cz.
5: Hledáte program pro děti na léto?
6: Já budu chodit na příměstský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
5: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.timeaturciak.art.
3: Léto chutná líp, když si ho užíváte po italsku. Prodejně skvělá káva v Kyjově, hned vedle nádraží, na vás čeká nejen italská zrnková káva, ale také osvěžující proseka, ochucené olivové oleje a voněvá balzamika. Ideální ke grilování i letním salátům. Stavte se nebo objednávejte z pohodlí domova na www.skvělá-káva.cz. Skvělá-káva.cz.
7: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
9: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
13: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
14: Slyším Datart nákupy?
13: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
14: To je mazec.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Jižní Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889 Břeclav 1014 Brno

0: pátek, oficiálně poslední pracovní den tohoto týdne.
1: A víkend máme za rohem.
0: Tady, ano, taky Vojtu. Čau, Vojti.
1: Ahoj, Verunko, jak se máš dneska?
0: Verunko, tam je jakoby neznělé to N, jo, kdyby si to...
1: Jako Verunko?
0: Verunko, a ne Verunko.
1: Ježišmarja.
0: To je postižení. Tak, no, počkej, neptal ses mě na něco?
1: Já to, ptal jsem se ti, jak se máš, no, ale jo, takhle, ty jsi samozřejmě klasicky přebrala notu.
0: Děkuju, notu, hezky tak, se mám. Ježišmarja, doufám, že nemám teďka v tom... Ne, tam není žádné enko. No, já tady mám pro tebe dvě slova, pospátku.
1: Ano.
0: Jo, pak ti vysvětlím, proč takové. Takže... První je evodabdo.
1: Odpadové?
0: Ano. Ivcřádopsoh.
1: Hospodářství. Ano. Odpadové hospodářství.
0: Ano, protože
1: máš zajímavé koníčky.
0: Že jo? Ne, já si na tom teďka mega ujíždím, protože já, jako jak jsem se přestěhovala, tak a teď postupně jako řešíš ty popelnice a to a teď už jsem dostala všechny ty kódy na to, no a teď jsem dostala přístup do prostě webovek moje odpadky.cz, tak to jsi neviděl.
1: To no je... to jsem teda neviděl,
0: no,
1: to je
0: ale
1: jako,
0: to je, boží.
1: Je pro mě úplně španělská vesnica.
0: A je to skvělé, takže si na tom teďka ujíždím, tak proto odpadové.
1: Takže Verča ujíždí na odpadcích, zjištění tohoto dne.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní melón 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Malý jezevčík způsobil velkou nehodu.
4: Z klidného chodce se vyklubal nervózní důchodce.
3: Na hodonínské stezce došlo k další srážce cyklisty a koloběžkáře.
5: Milí hodoňáci, kolizím odzvonilo. Prosím, respektujme se navzájem. Ať už jdeme pěšky nebo jedeme na kole, na koloběžce či na bruslích. Sledujte Facebook města Hodonín a dozvíte se více, aby se nám v našem městě dobře šlapalo.
6: Společnost Speciál Turbo z Prušánek. Autorizované centrum pro prodej, opravy a testování turbodmychadel přijme pracovníka či pracovnici logistiky. Máte rádi pořádek, pohyb a práci? Jste spolehliví a samostatní? Přidejte se k naší turborodině a staňte se důležitou součástí logistiky a skladu. Životopisy zasílejte na e-mail hr@specialturbo.cz.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Hledáte jistou práci a jste za volantem jako doma? Společnost TES Praha Hodonín hledá řidiče popelářských vozů i řidiče nákladních automobilů. Požadujeme řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz a kartu řidiče. Nabízíme pravidelnou pracovní dobu 25 dnů do

0: stravenky i atraktivní systém odměn. Nástup možný i hned. Volejte na číslo 725 423 042 nebo pište na hromková@tespra-hodonin.cz.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Krásné dobré odpoledne přeju na všechny frekvence Rádia Jih. Já jsem Vojta Ošlejšek a budu se o vás starat po celé dnešní odpoledne. Čím začneme? No ukázkou toho, co si budeme hrát po 14. hodině. Mimo jiné pecku Dreams od Cranberries. Hodíme očko taky na borce jménem Joe a End of Beginning. A jeden inzerát si s dovolením podá kapela Krištof. Co je nového na jižní a jihovýchodní Moravě, to prozradí Petr Indra v dalších dnešních jihomoravských zprávách Rádia Jih. Za chvíli proto všechny podrobnosti nejen o tom, že biologická ochrana ochrání kukuřici u Uherského Hradiště.
1: Víkend na Rádiu Jih začíná v rytmu

0: pátek večer od 20 hodin na Rádiu Jih.
1: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blues, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na Cibula Fest.

0: www.klimastyle.cz.
1: Chcete mít jistotu a udělat něco pro své zdraví? Přijďte ve středu 17. června od 13 do 18 hodin k mobilní testovací sanitce na hlavní křižovatku v Hodoníně. Čeká vás rychlé, anonymní a bezplatné testování na HIV, syfilis a žloutenky typu B a C bez objednání, bez čekání s výsledky do několika minut. Akci pořádá nemocnice TGM Hodonín ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a za finanční podpory města Hodonína. Prevence je důležitá. Přijďte, máte to ve svých rukou.
2: Hledáte stabilní práci, kde si vás opravdu váží? Přidejte se k týmu Lisy Automotive. Nabízíme skvělé ohodnocení, přátelskou atmosféru a jistotu dlouhodobého zaměstnání. U nás nejste jen číslo. U nás jste součást týmu. Lisy Automotive v Číči hledá operátory a seřizovače strojů a pozice v administrativě. Ozvěte se ještě dnes a už zítra můžete být naším kolegou. Jsem Eliška, personální manažerka, pracuji v Lisy 10 let a těším se na vás. Více na www.dolisy.cz.
3: Hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Právě teď odbyla 14. hodina. Díky moc, že i nadále posloucháte Rádio Jih.
9: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
10: Biologická ochrana ochrání kukuřici Uherského hradiště a ředitelství silnic a dálnic letos opraví Pisárecký tunel v Brně. Na polích v okolí Uherského hradiště se uskuteční letecké ošetření kukuřice proti zabíječí kukuřičnému. Společnost Biocont Laboratory použije k aplikaci žlutá letadla čmelák či drony podle velikosti pozemků. Ochranu zajistí drobná vosička trichograma. Ta je přirozeným nepřítelem tohoto škůdce. Metoda je šetrná k přírodě a nepředstavuje riziko pro lidi, včely, ptáky, domácí zvířata ani vodní zdroje. Ředitelství silnic a dálnic letos opraví Pisárecký tunel v Brně, jehož rekonstrukce se několik let odkládala. Oba tubusy mají být kvůli pracím úplně uzavřené od 12. října do 20. listopadu. Oprava potrvá 40 dnů a řidičům v oblasti přinese dopravní komplikace. Podle ředitelství už je smlouva se zhotovitelem podepsána a termín se ladil i kvůli dodání speciálních světel a technologií. Modernizace je podle silničářů nutná, protože tunel v minulosti opakovaně trápily poruchy.
9: Počasí.
8: Mrkneme na aktuální teploty. 18 stupňů Celsia hlásí Blatnice pod Svatým Antonínkem, Šakvice i Rajhrad. U nás v Hodoníně je na teploměru za oknem 19. Zítra v našich končinách očekáváme zpočátku větší oblačnost nebo dokonce zataženo, na většině území navíc občasný déšť. Přes den bude oblačnost více proměnlivá, lokálně opět přehánky a někdy i bouřky, k večeru však budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty zítra v Jihomoravském kraji vystoupají na 25, ve Zlínském na 24 stupňů Celsia.
11: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
9: Rádio Jih. Doprava.
8: Zdravíme všechny šoféry a šoférky na D52, konkrétně na 9,5 kilometru ve směru do Pohořelic, leží v pravém pruhu šroub. Je asi poněkud větší, tak prosím vás, dávejte pozor. Každopádně další nové komplikace na našich silnicích v tuto chvíli hlášeny nemáme, takže si jem šťastnou cestu.

0: Díky moc, že i 9 minut po 14. hodině posloucháte Rádio Jih na playlistu Joe End of Beginning a kromě toho... Kromě toho nám už za malý moment zahrají taky Bob Sinclair nebo Becky G a hned po nich budeme gratulovat dnešním oslavencům. Přidáme taky citát slavné osobnosti a prozradíme, čeho všeho je dnes den. Zůstaňte s Rádiem Jih, ať vám nic z toho neuteče.
1: Přijďte na show nejlepších jezdců světa na motorových surfech v gladiátorském stylu. V sobotu 20. června u jezu v Hodoníně. www.motosurfgladiators.com Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Antonie, Zlatko, z rádia jich ti přejeme všechno nejlepší, hodně zdravíčka, štěstíčka a spokojenosti, jak jinak než k dnešnímu svátku. Gratulace samozřejmě posíláme také tobě, kdo posloucháš rádio jich a dnes, 12. června, slavíš narozeniny. Ještě jednou všechno nejlepší.

0: Možná jste nevěděli, že dnes je Den červených růží, Mezinárodní den falafelu a taky Den supermana. No jo, taky mám hold svůj den. Je 12. června a to znamená, že narozeniny by dnes oslavil George Bush starší a právě od něj si dáme citát pro dnešní den, tak dobře poslouchejte. Věřím, že společně můžeme změnit svět. To je něco, co bychom měli mít v hlavě dnes a denně úplně všichni. No a když je dnes ten den supermana, tak přihodíme taky nějaký vtípek. Víte, proč Superman nenosí chytré hodinky? Protože stejně vždycky ví, že je čas zachraňovat svět.
1: Pořiďte si velké, 7místné SUV Peugeot 5008 v letní limitce Summer Blue. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Pod

černý pasažér.

0: Moravo, je pátek 12. června. Na rádiu Jich si jako obvykle hrajeme jenom ty nejlepší hity pro dobrou náladu, protože tak to prostě má být. Budeme v tom pokračovat i nadále, třeba s Fun Factory, Miley Cyrus nebo Beyoncé, a taky se vydáme do Břeclavy. Tamní strážníci totiž měli plné ruce práce se zlodějíčky a lidmi pod vlivem alkoholu. Více uslyšíte už za pár minut tady na Rádiu Jich.
1: Poslouchejte Rádio Jich online.

0: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
1: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
1: Slovácké léto. Od pátku 26. června 10 dnů plných sportu, zábavy a koncertů na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Vstupenky na zahajovací koncert Rybiček 48 a vstup do VIP zóny na všechny další koncerty zakoupíte na www.slováckéléto.cz.
4: Společnost Speciál Turbo z Prušánek. Autorizované centrum pro prodej, opravy a testování turbodmychadel přijme pracovníka či pracovnici logistiky. Máte rádi pořádek, pohyb a práci? Jste spolehliví a samostatní? Přidejte se k naší turborodině a staňte se důležitou součástí logistiky a skladu. Životopisy zasílejte na e-mail hr@specialturbo.cz.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku z Vonařku 100 gramů za 19,90 a byla Camembert z Byla klubu za 19,90. Byla, to dobré začíná u nás.
6: Stavíte nebo rekonstruujete? Uvažujete o nových garážových vratech? Zbytečně nepřeplácejte. U Okna Macek je pořídíte vždy levněji. Garážová vrata zdarma zaměříme, dopravíme a namontujeme. Se zárukou až 10 let. Informace na www.oknamacek.cz, na bezplatné lince 800 140 150 nebo na našich pobočkách po celé České republice.

Po frekvencích rádia jich frčí Single Ladies od Beyoncé, která nás dovedla až do Břeclavy. Břeclavští strážníci totiž měli v posledních dnech o zábavu postaráno. Díky městským kamerám se jim podařilo překazit hned dva pokusy o krádež jízdních kol. Jeden z mužů na cizím kole odjel do centra, druhý si ho dokonce chtěl odvést vlakem. Daleko se ale nedostal a nadýchal přes 2,5 na budíku. Alkohol figuroval i u dalšího zásahu v centru Břeclavy, kde po hádce došlo k napadení muže. Na místo museli přijet záchranáři a také státní policie. No a do třetice koloběžka. Na sídlišti v Břeclavi havarovala žena, která se vydala na projížďku posilněná alkoholem. Dechová zkouška u ní ukázala přes 2 promile. No jo, zdá se, že alkohol

0: kdy lidem dodá odvahu, jenomže následky pak bývají mnohem střízlivější. Prosím vás, jasně, dneska je pátek, po práci si klidně něčeho dopřejte, ale jen pokud vám bylo 18 a hlavně s mírou.
1: Vydejte se za vůní bylinek do Čejkovic. V sobotu 13. června od 9 hodin vás čekají oblíbené bylinkové slavnosti v Zonentoru. Těšit se můžete na lákavý food festival, zážitkovou zónu i pestrý program pro děti. Přijďte si užít pohodový den plný chuti, vůní a inspirace. Více informací na www.zonentor.cz. Jak funguje nemocnice zevnitř, to můžete zjistit v den otevřených dveří nemocnice Kyjov, která letos slaví 80 let. V sobotu 13. června od 13 do 17 hodin se otevřou dveře vybraných oddělení a odborných pracovišť. Čeká vás setkání s lékaři a zdravotníky, možnost nahlédnout do každodenního fungování nemocnice i preventivní vyšetření. Zajištěn bohatý program pro děti. Ferbi Fest 2026 se koná v sobotu 27. června od 13 hodin v areálu Křástelka ve Velkých Bílovicích. Těšit se můžete na kapely Tublatanka, Harley, Alkohol, Zoči Voči, Gate Crusher nebo Civilní obrana. Vstupenky jsou v předprodeji za 750 korun na www.smsticket.cz. Vinařství Chateau Valtice vás srdečně zve v sobotu 20. června na putování po sklepích. Na 6 degustačních stanovištích ve Valticích si vychutnáte skvělá valtická vína a připraveny budou také zábavné aktivity oceny, včetně kola štěstí. Vstup na akci je zdarma.
2: Autobazary Top Centrum Car nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Už se to blíží, dámy a pánové, víkend je za rohem. Jen několik málo minut zbývá do páteční 15. hodiny a my se pojďme podívat, co nás na jihu v té další 60 minutovce čeká za muziku. Odšpuntujeme to s Denzlem, Pump It Up! Tančit, dokud budem moct, to zvládnem s kapelou Mandraže. A na playlistu tak je Dermot Kennedy, Funeral. I dnes jsou pro vás připraveny jihomoravské zprávy Rádia Jih s Petrem Indrou. Za okamžik se proto dozvíte také o tom, že změny v označování medu vytvoří pro české včelaře férovější podmínky.
1: Ta nejlepší party na jihu Moravy. To je sobotní party Rádia Jih. Každou sobotu hrajeme od 8 večer ty největší party hity všech dob. Taková je sobotní party Rádia Jih.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
3: Pedro tu bylo, když jsi měl ofinu. Pedro tu bylo, když frčeli zvonáče, i když jsi myslel, že tento zvuk je vrchol techniky. A víš co? Pedro je tu pořád. My ale nezůstáváme stát. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a hledáme posily do týmu. Operátory, seřizovače, udržbáře i mechaniky. Dělej u značky, která přežila víc trendů než tvoje fotky z mládí. Jsme Candy Plus v Rohatci. Přidej se k nám na candyplus.cz. Těšíme se na tebe.
4: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Hledáte jistou práci a jste za volantem jako doma? Společnost Tespra Hodonín hledá řidiče popelářských vozů i řidiče nákladních automobilů. Požadujeme řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz a kartu řidiče. Nabízíme pravidelnou pracovní dobu, 25 dnů dovolené, stravenky i atraktivní systém odměn. Nástup možný i hned. Volejte na číslo 725 423 042 nebo pište na hromková@tespra-hodonin.cz.
2: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete, a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
4: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
5: Moderní skoloudované domy ve Strážnici. Den otevřených dveří v Nové Písečnici již tuto sobotu 13. června od 13 do 15 hodin. www.novapisecnice.cz.
6: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
7: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
8: Je přesně 15 hodin, společnost vám i nadále dělá Rádio Jih.
9: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
10: Změny v označování medu vytvoří pro české včelaře férovější podmínky a Janáčkovo kulturní centrum v Brně získává viditelné obrysy. Do Evropské unie se dováží stále větší množství medu, který vytváří pro evropské i české včelaře neférovou konkurenci. Od neděle 14. června se ale pravidla pro označování medu zpřísní, což by mělo zamezit dovážení medu s nejasným původem a vytvořit férovější podmínky pro domácí producenty, včetně těch z Jižní Moravy. Dovážený med se podle prezidenta Agrární komory České republiky Jana Doležela prodává za podezřele nízké ceny, které podle něj nemohou pokrýt výrobní náklady ani náklady na obalový materiál, dopravu či skladování. Janáčkovo kulturní centrum v Brně začíná po měsících zemních prací získávat první viditelné obrysy. Součástí projektu bude také torzo středověkého domu, které archeologové objevili loni na podzim. Památkáři nyní povolili jeho výjmutí a přesun do připravovaného vnitrobloku. Záchranný archeologický výzkum stavbu zdržel a dokončení centra se nově očekává v roce 2029.
9: Rádio Jih. Počasí.
8: Nabízíme přehled aktuálních teplot. Strážovice i Moutnice hlásí 17, Brno 18, Zaječí 19 stupňů Celsia. Zítra nás na jihu a jihovýchodě Moravy podle předpovědi čeká zpočátku větší oblačnost, na většině části území navíc doplněná o občasný déšť. Přes den bude oblačnost spíše proměnlivá, vyskytovat se budou lokální přehánky, někde i bouřky. Srážky však budou odeznívat s příchodem večera stejně jako oblačnost. No a teplotní maximum ty dosáhnou v Jihomoravském kraji na 25, ve Zlínském na 24 stupňů Celsia.
7: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
9: Rádio Jih. Doprava.
8: Zdravíme také všechny z vás, kdo jste aktuálně na cestách. Opatrní buďte v Brně. Tady v Táborské ulici na křižovatce se Slévačskou došlo ke střetu osobáku a tramvaje. Je proto potřeba počítat s různými dopravními omezeními. Díky moc, že i za volantem posloucháte Rádio Jih. Mějte s námi šťastnou cestu.

0: všechny frekvence, rádia jich a taky skrze naše online vysílání zní song Please Tell Rosie z dílny Ale Farben. Já můžu slíbit, že za malý moment si poslechneme i Mandraže nebo Sophie Alice Baxter, ale teďkonc... Teď jedna moc fajn pozvánka na neděli. Pokud hledáte pohodový výlet na víkend, můžete vyrazit na farmu do Terezína. Tam vás totiž v rámci víkendu otevřených zahrad čekají komentované prohlídky zaměřené na ekologické farmaření. Nahlédnete do pěstování sazenic, dozvíte se spoustu zajímavostí přímo od farmáře. Pro děti bude připraveno malování na obličej a výjížďky na konících, dospělí si odpočinou v areálu farmy, anebo si mohou vybrat ze široké nabídky sazenice květin, bylinek či eukalyptů. Chybět samozřejmě nebude ani občerstvení, káva, domácí moučníky, grilované dobroty a čepovaná limonáda. Navíc se můžete zapojit také do soutěže o ceny. Vstupné, to je dobrovolné, parkování zajištěné a vítání jsou i čtyřnozí parťáci. To všechno už tuto neděli od 10 hodin na farmě v Terezíně. Teď už na jihu zase jdeme zpátky k muzice a za chviličku otevřeme i Vinařovo okénko.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Vinařský dům Dubňany a Zbyněk Kopeček uvádí Vinařovo okénko. Dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře.
1: Dobrý den, od mikrofonu Rádia Jih přeje Zbyněk Kopeček. Vlhko, teplo, déšť, chlad, slunce, déšť, vlhko, vítr. Tak to jednoduše lze nazvat počasí v posledních dnech. Jak škodí vinicím a co s tím, jsem už tady zmiňoval a určitě se k tomuto tématu ještě vrátím. Ale i do zahrad strhli díky mokrému počasí různí škůdci. Zejména slimáci likvidují zeleninu, květiny i drobné ovoce. Její hlavní potravou jsou zelené lístky rostlin, jsou aktivní hlavně v noci a toto počasí, tedy vlhko a teplota nad 15 stupňů Celsia, jim velmi svědčí. I proti ní máme v nabídce účinný přípravek Feramol. Jedná se o granulky, které se nasypou po obvodu pozemku, po případě mezi řádky zeleniny. A nebojte, déšť ani vlhko nesnižuje účinnost Feramolu. Granule vlivem vlhkosti nabobtnají a pak jsou pro slimáky ještě atraktivnější. Při náhodném použití není nebezpečný ani pro domácí, ani jiná zvířata a organismy. Účinnou látkou je fosforečná železitý, který se běžně vyskytuje ve volné přírodě. Likviduje kromě slimáků také velké plzáky. Když prší a je měkká půda, rozmnoží se také krtonožky. Vytváří si chodbičky a loví různý hmyz. Při této činnosti ovšem likvidují kořeny rostlin, na které cestou narazí a může se tak stát velice nepříjemným obyvatelem zahrádky. Jde o velmi významného škůdce trávníků a polních plodin. Krtonožka poměrně často, zejména v noci, vylezá na povrch. Proti ní máme v nabídce odpuzovače Rosteto, který aplikujte na postiženou plochu. Mojí paní doslova otravuje na zahradě krtek. I na něj máme přípravky, ať už s odpuzujícím nebo doslova vyhánějícím systémem. Pro člověka i teplomilné zvířata jsou obzvláště nebezpečné klíšťata a komáři. Mohou se nacházet na našich zahradách, loukách, hřištích, sportovištích či vysoké trávě. Ve vinařském domě nabízíme Atak, sadu proti klíšťatům a komárům. Jedná se o postřik, který aplikujte dvakrát, a to ve směrech na sebe kolmých. Hubí a odpuzuje klíšťata a komáry při plošných aplikacích. I jiná zvířata mají v tomto vlhku problémy s cizopasníky. U slepiček jsou to čmelíci. Čmelík kuří je krvesajícím parazitem drůbeže. Jeho velikost je asi 0,5 mm a pokud máte v kurníku čmelíky, najdete je v noci jako zhluk malých černých teček na těle spících slepic či na stěnách kurníku. Ve dne jsou ukrytí ve ščerbinách. Slepice jsou pak nervózní, mají vyzobané peří, bledé hřebeny a málo nesou. V takovém případě přidejte slepicím do popeliště křemelinu. Tu máme také v nabídce, stejně jako mnoho jiných přípravků proti cizopasníkům a škůdcům. Čmelík při dotyku s křemelinou ztratí ochrannou kutikulu a díky tomu uhyne. Dále vystříkejte čmelíkostopem rebel stěny kurníku a vyvětrejte. A réva? Ta nyní kvete. Nedoporučuji teda dělat zelené práce a tím ohrozit opylení. A čím je ošetřit druhé fázi vývoje hroznu, si řekneme příští týden. Od mikrofonu Rádia Jih přeje hezký den Zbyněk Kopeček, vinařský dům Dubňany.
0: Vinařovo okénko na Rádiu Jih. To jsou dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře. Od Zbyňka Kopečka z vinařského domu v Dubňanech.
2: www.vinařskydom.cz.
0: Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem.
3: Pořiďte si velké, 7-místné SUV Peugeot 5008 v letní limitce Summer Blue. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
0: Rádio Jih.
2: Rádio Jih.
0: Rádio Jižní Moravy.

0: taky v pátek 12. června budeme na rádiu Jih soutěžit o dárkový poukaz na službě rodinného centra Starfit v Hodoníně a Velkých Pavlovicích. Kdyby to náhodou ještě někomu z vás uteklo, poukazy můžete uplatnit na komplexní pohybové programy pro úplně všechny generace. Sportovní centrum Starfit nabízí kurzy cvičení, plavání i odbornou pomoc, pokud řešíte třeba kulatá záda, špatné držení těla nebo propadlé kotníky. Tak přesně o takovou parádní službu budeme na rádiu Jih soutěžit v tajemném Jihu hned po 16. hodině, tedy za necelou půl hodinku. Ještě předtím nás ale čekají další hity pro dobrou náladu a taky, bohužel, podvod, který mladíka z Hodonína vyšel na téměř 250 000 korun. Zůstaňte s rádiem Jih a dozvíte se podrobnosti.
1: Poslouchejte rádio Jih.

0: i online. www.radiojih.cz. Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
1: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 Kč. Allegro Days je do 22. června. Když něco, tak Allegro.
0: Léto chutná líp, když si ho užíváte po italsku. Prodejně skvělá káva v Kyjově, hned vedle nádraží, na vás čeká nejen italská zrnková káva, ale také osvěžující proseka, ochucené olivové oleje a voněvá balzamika. Ideální ke grilování i letním salátům. Stavte se nebo objednávejte z pohodlí domova na www.skvělá-káva.cz. Skvělá-káva.cz.

0: i se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornych 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Moderní skoloudované domy ve Strážnici. Den otevřených dveří v Nové Písečnici již tuto sobotu 13. června od 13 do 15 hodin. www.novapisecnice.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 101.4, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín, 98.

Do vysílání rádia jich zavítal krátce před čtvrtou odpolední Kygo se songem Save My Love a my už, jak jsem sliboval, míříme do Hodonína za dalším podvodem. V Hodoníně teď policisté řeší případ, který je připomenutím toho, jak opatrní bychom měli být při vyřizování půjček přes internet. Mladý muž chtěl získat úvěr ve výši 400 tisíc korun a obrátil se na zprostředkovatele, kterého našel v internetovém inzerátu. Ten se vydával za spolupracovníka známé německé banky a postupně po něm požadoval různé platby. Nejdřív bylo potřeba nainstalovat aplikaci a vyplnit údaje, pak následovaly manipulační, ověřovací, autorizační a zprostředkovatelské poplatky a další platby pod různými záminkami. Během 2 měsíců tak muž odeslal téměř 2

0: 230 tisíc korun a až pozdě zjistil, že údajného zprostředkovatele v bance vůbec nikdo nezná. Případ teď přebrala pod svá křídla policie, no a já vás snažně prosím, opakujeme to stále. Pokud po vás někdo chce peníze a neznáte ho, tak mu je prostě neposílejte. Na jihu dáme radši další muziku, tentokrát pecku Just Like a Pill v podání Pink.
1: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
2: Hledáme šikovného truhláře pro zakázkovou výrobu a montáž nábytku ve Svatobořicích Mistříně. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, flexibilní pracovní dobu a možnost práce z domova. Dále přijmeme pracovníka na přípravu výroby, tvorbu vizualizací a komunikaci se zákazníky. Možnost práce z domova i na poloviční úvazek. V případě zájmu volejte na telefonní číslo 608 848 597. Opakuji, 608 848 597.
3: Před lety u Mikulova pod pergolou zase znova. Vinař pro vás sklepě chystá skvělá vína, poetická. Přispěchejte, hola hola, karavany louka volá. Sami víno zakoupíte, ve dne v noci uvidíte. Klobás škvárky, grill se hřeje, obsluha se hezky směje. Bicykl už se vám spíná, těší se sedlecká vína.
4: Hledáte jistou práci a jste za volantem jako doma? Společnost TES Prahodonín hledá řidiče popelářských vozů i řidiče nákladních automobilů. Požadujeme řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz a kartu řidiče. Nabízíme pravidelnou pracovní dobu, 25 dnů dovolené, stravenky i atraktivní systém odměn. Nástup možný i hned. Volejte na číslo 725 423 042 nebo pište na hromková@tespra-hodonin.cz.
5: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
6: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Nevím jak vám, dámy a pánové, ale mně to dneska krásně utíká. Blíží se 16. hodina a tak se pojďme podívat, jaké hudební klenoty jsme pro vás připravili do té další hodinky. Po čtvrté odpoledne na jihu zazní afterparty. Ona lubí pomaranče! Ona lubí pomaranče! Robbie Williams nás vezme po stopách songu Rock DJ. A co by to bylo za páteční pohodu, kdyby jsme vynechali hitovku Golden od Hunter X. Všechno důležité v našem regionu mapuje Petr Indra, který má připraveno další dnešní vydání Jihomoravských zpráv Rádia Jih. Určitě pozorně poslouchejte, protože se dozvíte všechno důležité také o tom, že ředitelství silnic a dálnic letos opraví Pisárecký tunel v Brně.
1: Víkend na Rádiu Jih začíná v rytmu nejoblíbenějších českých a slovenských hitů. Ruská Máša není česká Dáša, zatančí, zaspívá a pusu dá. Každý pátek večer hrajeme nové i

0: produkcie Rádia I. Každý pátek večer od 20 hodin na Rádiu I.
1: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
3: Mastrakovo Matkyjo. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastrakovo Mat na ulici Boršovská v Kyjově.
4: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.

0: mrkněte na web www.vaše-pomlčka-firma.cz.
1: Kam na nejlepší burger ve městě už víte. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu. Nebo si nás zavolej k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma a po okolí za pár kaček. www.burgers.eu.
2: Motohobby Kyjov. Místo, kde se vaše motorkářské a zahrádkářské sny stávají skutečností. V Motohobby Kyjov na Svatoborské ulici pro vás máme skútry, motocykly s veškerými doplňky a náhradními díly. A k tomu zahradní a lesní techniku značek Husqvarna a Alco za nejlepší ceny. Motohobby Kyjov. Vše, co potřebujete pro svou zahradu, zábavu nebo dopravu. Máme i e-shop www.motohobby.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
6: Zhruba za minutku a půl odbije 16. hodina, díky, že zůstáváte na frekvencích Rádia Jih.
7: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
8: Biologická ochrana ochrání kukuřici Uherského hradiště a ředitelství silnic a dálnic letos opraví Pisárecký tunel v Brně. Na polích v okolí Uherského hradiště se uskuteční letecké ošetření kukuřice proti zabíječí kukuřičnému. Společnost Biocond Laboratory použije k aplikaci žlutá letadla Čmelák či drony podle velikosti pozemků. Ochranu zajistí drobná vosička Trichograma, ta je přirozeným nepřítelem tohoto škůdce. Metoda je šetrná k přírodě a nepředstavuje riziko pro lidi, včely, ptáky, domácí zvířata ani vodní zdroje. Ředitelství silnic a dálnic letos opraví Pisárecký tunel v Brně, jehož rekonstrukce se několik let odkládala. Oba tubusy mají být kvůli pracím úplně uzavřené od 12. října do 20. listopadu. Oprava potrvá 40 dnů a řidičům v oblasti přinese dopravní komplikace. Podle ředitelství už je smlouva se zhotovitelem podepsána a termín se ladil i kvůli dodání speciálních světel a technologií. Modernizace je podle silničářů nutná, protože tunel v minulosti opakovaně trápily poruchy.
7: Rádio Jih. Počasí.
6: Jak to právě teď vypadá s venkovními teplotami? Ve Veselí nad Moravou, stejně jako v Žeravicích, Kloboukách u Brna a Bavicích, měříte 18 stupňů Celsia. Zítra na jihu a jihovýchodě Moravy podle meteorologů očekáváme zpočátku větší oblačnost a na velké části území také občasný déšť. V průběhu zítřka bude oblačnost proměnlivá, lokálně se objeví přehánky, někde i bouřky, k večeru ale srážky budou postupně ustupovat a to samé se týče také oblačnosti. Teploměry v Jihomoravském kraji zítra naměří maximálně 25, ve Zlínském 24 stupňů Celsia.
9: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
7: Rádio Jih. Doprava.
6: Jsme s vámi také na cestách. Opatrní buďte v Brně ve Svatoplukově ulici. U křižovatky s ulicí Markéty Kuncové bourali dva osobáky. Připravte se proto na zdržení v obou směrech. Nohu z plynu a pevné nervy.
7: Tajemný.
6: Slyšíte správně, je tady tajemný jih a tím pádem možnost pro někoho z vás vyhrát dárkový poukaz na služby rodinného centra Starfit v Hodoníně a Velkých Pavlovicích. Poukazy můžete uplatnit na komplexní pohybové programy doslova pro všechny generace. Sportovní centrum Starfit v Hodoníně a Velkých Pavlovicích totiž nabízí kurzy cvičení, plavání i odbornou pomoc, pokud třeba řešíte kulatá záda, špatné držení těla nebo propadlé kotníky. Hlavním programem center Starfit jsou kurzy cvičení pro děti od 9 měsíců do 15 let a kurzy plavání, včetně individuálních soukromých lekcí. No a pokud chcete tyto zdraví prospěšné služby mít zadáčo, tak stačí, když nám správně odpovíte na naši soutěžní otázku, proto teď dobře poslouchejte. Dnes v tajemném jihu společně pátráme po jménu prvního československého prezidenta a také hodonínského rodáka. Víte ho? Já myslím, že ano. Odpovědi nám posílejte SMS-kou nebo WhatsAppem na číslo 606 703 889. Ještě jednou, aby to všichni stihli, 606 703 889. To je naše telefonní číslo, kam nám SMS-kou nebo WhatsAppem posíláte správné odpovědi na otázku, jak se jmenoval první československý prezident a zároveň rodák z Hodonína. Ve hře je poukázka na komplexní pohybové programy ve sportovním centru Starfit v Hodoníně a Velkých Pavlovicích.
10: Tajemný. Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889.

0: éterem Rádia Jixe k vašim uším nese Robbie Williams s peckou Rock DJ. Teď má ale přednost rekapitulace tajemného jihu. Tajemný. V tajemném jihu dnes naposledy soutěžíme o dárkový poukaz na služby rodinného sportovního centra Starfit v Hodoníně a Velkých Pavlovicích. Poukazy můžete podle svých potřeb uplatnit na komplexní pohybové programy, vyberou si doslova všechny generace. Dodám, že hlavní náplní sportovních center Starfit jsou kurzy cvičení pro děti od 9 měsíců do 15 let a kurzy plavání, včetně individuálních soukromých lekcí. Najdete tady ale také odbornou pomoc, pokud řešíte třeba kulatá záda, špatné držení těla nebo propadlé kotníky. Jak jsem říkal, vybere si úplně každý. Veškeré podrobnosti o tom, s čím vám nebo vašim dětem mohou tato cvičení pomoct, najdete už teď na www.star-fit.cz. Každopádně na tyhle zdraví prospěšné služby si můžete zajít vlastně zadarmo, a to pokud nám správně odpovíte na naši soutěžní otázku. Tak dobře poslouchejte. Dnes v tajemném jihu pátráme po tom, jak se jmenoval první československý prezident a zároveň rodák z Hodonína. Napište nám SMS-ku nebo WhatsApp zprávu, konkrétně na číslo 606 703 889. Ještě jednou ptám se vás na to, jak se jmenoval první československý prezident, který byl zároveň rodák z Hodonína. Své odpovědi nám píšete ve formě SMS nebo WhatsApp zpráv na číslo 606 703 889 a pro někoho z vás budeme mít za odměnu poukázku na služby rodinného centra Starfit v Hodoníně a Velkých Pavlovicích. No a jak tak koukám na monitor vedle sebe, zbývá vám ještě nějakých 6 minut, tak rychle pište. Tajemný.
1: Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889. Přijďte na show nejlepších jezdců světa na motorových surfech v gladiátorském stylu v sobotu 20. června u jezu v Hodoníně. www.motosurfgladiators.com. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 16 hodin a necelých 19 minut, takový čas na rádiu jich v době, kdy nám na playlistu poskakují Bacil a Rugby a kdy jdeme do finále dnešního tajemného jihu. No a to samozřejmě znamená, že já už tady nejsem sám, jelikož na naší studiové telefonní lince a taky v éteru vítám Markétu. Ahoj Markéto, slyšíme se?
1: Slyšíme se.
0: Výborně, výborně, ahoj, čau. Tak prásteš nám do éteru, odkud, nebo kam jsme se dnes dovolali, ne odkud, já volám ze studia, to je jasný, ale kde jsem zastihl tebe?
1: No, já jsem v práci.
0: V práci, jaj, nějaká odpolední?
1: No.
0: Tak já věřím, že tu odpolední trochu zpříjemníme. Každopádně, my teď na rádiu jich soutěžíme o dárkový poukaz na služby rodinného centra Starfit v Hodoníně a Velkých Pavlovicích. Právě v centrech Starfit najdeme komplexní pohybové programy a vyberou si z nich doslova všechny generace. No a ty bys, předpokládám, tu poukázku taky chtěla, když jsi se zapojila do soutěže, že jo?
1: Určitě.
0: No, výborně, bude se hodit. Tak mně je to jasný. Tím pádem já přečtu dnešní soutěžní otázku a ty mi na ní řekneš tu správnou odpověď, kterou jsi nám napsala. Jsi připravená?
1: Ano.
0: Tak jdeme na to. Dnes jsme se v tajemném jihu ptali na to, jak se jmenoval první československý prezident a zároveň rodák z Hodonína. Tak kdo to byl?
1: Tak samozřejmě Tomáš Garrigue Masaryk.
0: Byl to Tomáš Garrigue Masaryk a právě náš první československý prezident ti přisoudil poukázku do rodinných a sportovních center Starfit v Hodoníně a Velkých Pavlovicích. Je tvoje, gratuluju!
1: Moc děkuju.
0: No nemáš vůbec za co, my děkujeme, že jsi se zapojila do tajemného jihu a že posloucháš rádio jich. My jsme domluvení, pošleme ti na e-mail, měj se moc hezky, ahoj!
1: Nasledanou, čau.
0: No a vy, kdo jste dnes nevyhráli, nemusíte být smutní, třeba právě na vás ta vaše výhra čeká v pondělí opět po 16. hodině.
2: Tajemný, tajemný. Další zajímavá místa, osobnosti a události jižní Moravy budeme v tajemném jihu odhalovat zase v pondělí po 16. hodině na rádiu Jih. Pořiďte si velké, 7místné SUV Peugeot 5008 v letní limitce Summer Blue. Navštivte Jonál, koncesionáře Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

주는 걸 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시간도 계속

0: Na rádiu jich našim uším dopřáváme takovou klidnou hitovku Modrá, kterou mimochodem světu dala Jana Kiršner. Za chviličku na naše frekvence vypustím taky Kaskádu, Timbaland nebo Justina Wellingtona a potom vás pozvu do jedné nemocnice. Ale slibuju, že to bude moc fajn. Čeká vás totiž program pro celou rodinu, zábavná stanoviště, různé ukázky a prostě skvěle strávené rodinné odpoledne. Kam za ním máte zítra vyrazit, to si na jihu řekneme ještě před 17. Tak držte vlnu.
1: Poslouchejte Rádio Jih.

0: i online. www.radiojih.cz.
1: Agrotech a zcela nová Kia K4 Sportswagon přináší velký prostor pro rodinu i moderní technologie pro vaši bezpečnost. Prostorný kombík s financováním již od 3500 korun měsíčně nebo na výhodný operativní leasing.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Zjistěte více na webu agrotechauto.cz. Opakuji, agrotechauto.cz.
3: Chcete mít bazén připravený ještě před létem? Využijte rychlé dodání a ceny materiálu, které pro vás ještě držíme při zemi. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. Zajistíme přípravu pro usazení bazénu, včetně základové desky i zasypání. A navíc ke kompletní zakázce získáte bazénový vysavač zdarma. Kontaktujte nás ještě dnes. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. www.macekasyn.cz.
4: Hledáte program pro děti na léto?
5: Já budu chodit na příměřský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
4: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.timeaturciak.art.
6: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů. Máte chuť makat a posunout se dál? Pak volejte 603 116 089.

0: www.klimastyle.cz.
1: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

jenom tak, aby nám to dneska hezky utíkalo, si na rádiu jich hrajeme tu úplně nejlepší muziku. Každopádně, pokud ještě přemýšlíte, kam teď o víkendu s dětmi, zajímavým výletem může být areál Uhersko-Hradištské nemocnice. Zítra od 14 hodin do 17:30 odpoledne tam totiž proběhne Den pro rodinu a program je opravdu pestrý. Děti se můžou těšit na skákací hrad, malování na obličej, pohádku nebo zábavná stanoviště. Připravené budou také

0: jízdy na koni a losování oceny. Zajímavé to ale bude i pro dospělé. Návštěvníci si mohou prohlédnout některá oddělení nemocnice a podívat se na ukázky práce záchranných složek i armády. Takže pokud chcete zítra spojit zábavu a taky se naučit nebo poznat něco nového, den pro rodinu v Uherskohradišťské nemocnici můžu rozhodně doporučit. Což jo, ostatně platí také o dalších hitech pro dobrou náladu, které máme v rukávu na rádiu jich. Tentokrát v podání Verony.
1: Rohatec bude v červnu patřit mladému fotbalu. Pedrokap Rohatec nabídne napínavé zápasy mládežnických týmů i program pro fanoušky. V sobotu 13. června se představí kategorie U9 v rámci Trecha Cupu. V neděli 14. naváže U11 M-Stav Cup a o víkendu 20. a 21. června vyvrcholí turnaj U13 Pluska Cup. Ve všech hracích dnech dorazí i influencer Martin Hrabina. Vinařský spolek Bůdy Mutěnice zve v sobotu 13. června na procházku mutěnickými vinohrady s ochutnávkou vín přímo u vinic. Čeká vás přibližně 5-kilometrový okruh plný skvělého vína, vinařské atmosféry i krásné přírody. Večer pak zakončí tradiční beseda u cimbálu. Předprodej a podrobné informace na webu vinozmutenic.cz zvou mutěničtí vinaři. Občanské sdružení Kunovian a město Kunovice vás srdečně zvou ve dnech 18. až 21. června na 33. Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto. Těšit se můžete na koncerty a přehlídku dětských souborů, sportovní zápolení, národní přehlídku mladých verbířů, gulášfest, koncert souboru Rosutec či muziky Harafica. Více informací na www.kunovske-leto.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Za 4 minutky ukáže časomíra 17. hodinu. S vámi je na rádiu jich Vojta Ošlejšek a mám pro vás ukázku toho nejlepšího, co si právě po 17. zahrajeme. Ouška nám pohladí 24/7 se svým songem Is It Love? K mikrofonu postavíme i Alexe Vorena, Fever Dream. A aby jsme nevynechali něco nového, proto dorazí Krištofy s Půlnočním hříchem. Další várku čerstvých novinek přinesou už za chviličku Jihomoravské zprávy s Petrem Indrou. Zůstaňte s Jihem a dozvíte se všechno důležité nejen o tom, že Janáčkovo kulturní centrum v Brně získává viditelné obrysy.
1: Ta nejlepší party na jihu Moravy. To je sobotní party Rádia Jih. Každou sobotu hrajeme od 8 večer ty největší party hity všech dob. Taková je sobotní party Rádia Jih.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Moderní skoloudované domy ve Strážnici. Den otevřených dveří v Nové Písečnici již tuto sobotu 13. června od 13 do 15 hodin. www.novapisecnice.cz.
4: Sháníte okna, dveře nebo vrata? Přijďte si k nám vybrat. Okna Macek. Největší výběr oken, dveří i vrat za ty nejlepší ceny a se zárukou až 10 let. Zdarma zaměříme, dopravíme a namontujeme. Informace na www.oknamacek.cz, na bezplatné lince 800 140 150 nebo na našich pobočkách po celé České republice.
5: www.oknamacek.cz.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Chcete mít jistotu a udělat něco pro své zdraví? Přijďte ve středu 17. června od 13 do 18 hodin k mobilní testovací sanitce na hlavní křižovatku v Hodoníně. Čeká vás rychlé, anonymní a bezplatné testování na HIV, syfilis a žloutenky typu B a C bez objednání, bez čekání s výsledky do několika minut. Akci pořádá nemocnice TGM Hodonín ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a za finanční podpory města Hodonína. Prevence je důležitá. Přijďte, máte to ve svých rukou.
8: Ahoj děti!
9: Jdeme na Cibuláčik!
10: Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
11: Vystoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulence, Smejko a Tanculienka, Flopy a další.
10: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
12: Vidíme se na Cibuláčiku!
11: Vstupenky v prodeji na go-out.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
13: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
14: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
15: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
0: Taky minutu po 17. ladíte frekvence Rádia Jih. Díky za to.
1: Rádio Jih. Jihomoravský.
5: Moravské zprávy.
8: Změny v označování medu vytvoří pro české včelaře férovější podmínky a Janáčkovo kulturní centrum v Brně získává viditelné obrysy. Do Evropské unie se dováží stále větší množství medu, který vytváří pro evropské i české včelaře neférovou konkurenci. Od neděle 14. června se ale pravidla pro označování medu zpřísní, což by mělo zamezit dovážení medu s nejasným původem a vytvořit férovější podmínky pro domácí producenty, včetně těch z jižní Moravy. Dovážený med se podle prezidenta Agrární komory České republiky Jana Doležela prodává za podezřele nízké ceny, které podle něj nemohou pokrýt výrobní náklady ani náklady na obalový materiál, dopravu či skladování. Janáčkovo kulturní centrum v Brně začíná po měsících zemních prací získávat první viditelné obrysy. Součástí projektu bude také torzo středověkého domu, které archeologové objevili loni na podzim. Památkáři nyní povolili jeho výmutí a přesun do připravovaného vnitrobloku. Záchranný archeologický výzkum stavbu zdržel a dokončení centra se nově očekává v roce 2029.
5: Rádio Jih. Počasí.
0: Jak to aktuálně vypadá na stupnicích teploměrů? Ze Zlína hlásíte 17, Němčičky a Spytihněv měří 18, Petrov 19. Zítra z počátku dne očekáváme větší oblačnost, často také se střídavým deštěm. V průběhu dne bude oblačnost spíše proměnlivá, lokálně se vyskytnou přehánky a někde i bouřky. K večeru ale bude srážek i oblačnosti ubývat, takže taková všeho chuť. Nejvyšší teploty ty v Jihomoravském kraji zítra dosáhnou na 25, ve Zlínském na 24 stupňů Celsia.
15: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
5: Rádio Jih. Doprava.
0: Jsme s vámi také na vašich cestách. Opatrní buďte na výjezdu z Uherského Brodu směrem na Starý Hrozenkov. Tady se srazily dva osobáky, jedno vozidlo skončilo na střeše. Na místě jsou všechny záchranné složky a blokovaný je jeden jízdní pruh, tak počítejte se zdržením. Komplikace jsou hlášeny taky v Brně ve Vídeňské ulici za křižovatkou s Moravanskou směrem z centra se srazila dvě osobní auta a rovněž je blokovaný jeden jízdní pruh. A ještě jednou Brno, tentokrát Drobného ulice u křižovatky se Sportovní. Tady došlo k požáru dodávky, na místě jsou hasiči a policie, proto počítejte s omezením provozu a se zdržením také tady. Díky moc, že posloucháte Rádio Jih také v pátek 12. června a mějte s námi šťastnou cestu.

0: díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Na playlistu aktuálně Alex Warren, Fever Dream, a tím rozhodně nekončíme. Z muziky nás už za malý moment čekají Green Day nebo George Ezra a pak navštívíme hodonínskou nemocnici. Zdravotníci v Hodoníně totiž museli tento týden řešit situaci, která rozhodně nepatří k běžnému ošetření pacientů. Na pomoc jim dokonce museli dorazit i policisté. Co se na pohotovosti stalo, to si na jihu řekneme už za 6 minut.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Co si budeme, nejoblíbenější část pracovního týdne je asi ta aktuální, tedy pátek odpoledne, prostě klídek a pohoda. Zas takový lážo plážo ale v těchto dnech neměli zdravotníci z Hodonína, konkrétně ti z chirurgické pohotovosti hodonínské nemocnice. K ošetření tam přišel pacient, který se začal chovat agresivně a jeho slovní útoky byly natolik vyhrocené, že zdravotníci měli obavy, aby je nenapadl. Na místo proto přivolali hlídku policie České republiky, která dorazila během chvilky a situaci uklidnila. Nejhorší na tom je to, že nejde o ojedinělý případ. Podle nemocnice se zdravotníci stále častěji setkávají s agresivním chováním pacientů a proto mají nastavené postupy i bezpečnostní opatření pro podobné situace, jako byla právě ta z těchto dní. No, my z rádia jich moc děkujeme všem, kdo se o naše zdraví staráte, a právě všem lékařům, lékařkám, zdravotním bratrům i sestrám posíláme půlnoční hřích.
1: Pořiďte si velké, sedmimístné SUV Peugeot 5008 v letní limitce Summer Blue. Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: tím jedním songem ukrajujeme na rádiu jich další a další minutky z pátečního odpoledne. Tohle je pecka Shallow, o kterou se s námi podělili Lady Gaga a Bradley Cooper. Pokud jste třeba na odpolední, nebojte, budeme vám i nadále hrát jenom tu nejlepší muziku, aby vám to hezky utíkalo. Nicméně na Břeclavsku bude zítra otevřeno místo, kam se běžně jenom tak nepodíváte. Chystají se prohlídky, ukázky zajímavých profesí, program pro děti i něco dobrého na ochutnání. Kam přesně vás pozveme a co všechno tam bude k vidění, dozvíte se, když zůstanete s Rádiem Jich.
1: Poslouchejte Rádio Jich online.

0: Jich i online. www.radiojich.cz.
1: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.

0: kanalizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornych 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete, a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
6: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
7: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav, 101,4.

0: Jsme moc rádi, že i v pátek odpoledne ladíte frekvence Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy. Pokud máte rádi víno, vinařství, nebo vás jen zajímá, jak to chodí na jedné z nejznámějších škol svého druhu, můžete zítra vyrazit do Valtic na den školy, který pořádá střední vinařská. Od 10 ráno do 8 večer budou otevřena všechna školní střediska. Nahlédnout můžete do areálu školy, pálenice, lihovaru, moštárny, sklepa pod starou ředitelnou nebo do zahradního centra Františkánská zahrada. Připravené budou ukázky vinohradnické a zemědělské techniky, tradičního včelařství, projížďky traktorem i na poníkovi. Pro děti nebude chybět skákací hrad a malování na obličej. Samozřejmostí je také občerstvení, ochutnávka rodičovských i školních vín. Zkrátka pohodový den pro celou rodinu v kulisách Valtické vinařské střední školy. Už zítra od 10 hodin.
1: Moderní skoloudované domy ve Strážnici. Den otevřených dveří v Nové Písečnici již tuto sobotu 13. června od 13 do 15 hodin. www.novapisecnice.cz.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bebzová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert, dle srovnání k 3.6.
5: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen kočko.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnů

za noc nejmín pětkrát jí okno otevřít dnu. V práci šéf se zeptá, proč mi tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: pátek večer od 20 hodin na Rádiu Jih.
1: Vistacar vám nabízí servisní šekovou knížku Škoda. Slevový program provozy Škoda starší 4 let. Informujte se o vaší šekové knížce Škoda v servisech Vistacar, Kyjov nebo Hodonín.
2: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
3: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
4: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Dubravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení. Co víc si můžete přát? Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
5: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle. 23. až 25. července exploduje na letišti ve Slovenském Holíči energie hvězd. Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na goout.cz. Více na cibulafest.eu.
6: Hledáte stabilní práci, kde si vás opravdu váží? Přidejte se k týmu Lisy Automotive. Nabízíme skvělé ohodnocení, přátelskou atmosféru a jistotu dlouhodobého zaměstnání. U nás nejste jen číslo. U nás jste součást týmu. Lisy Automotive v Číči hledá operátory a seřizovače strojů a pozice v administrativě. Ozvěte se ještě dnes a už zítra můžete být naším kolegou. Jsem Eliška, personální manažerka, pracuji v Lisy 10 let a těším se na vás. Více na www.dolisy.cz.
7: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
9: Co se tady děje?
10: To se chystá.
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
13: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
14: Biologická ochrana ochrání kukuřici Uherského Hradiště a ředitelství silnic a dálnic letos opraví Pisárecký tunel v Brně. Na polích v okolí Uherského Hradiště se uskuteční letecké ošetření kukuřice proti zabíječí kukuřičnému. Společnost Biocond Laboratory použije k aplikaci žlutá letadla čmelák či drony podle velikosti pozemků. Ochranu zajistí drobná vosička trichograma. Ta je přirozeným nepřítelem tohoto škůdce. Metoda je šetrná k přírodě a nepředstavuje riziko pro lidi, včely, ptáky, domácí zvířata ani vodní zdroje. Ředitelství silnic a dálnic letos opraví Pisárecký tunel v Brně. Jehož rekonstrukce se několik let odkládala. Oba tubusy mají být kvůli pracím úplně uzavřené od 12. října do 20. listopadu. Oprava potrvá 40 dnů a řidičům v oblasti přinese dopravní komplikace. Podle ředitelství už je smlouva se zhotovitelem podepsána a termín se ladil i kvůli dodání speciálních světel a technologií. Modernizace je podle silničářů nutná, protože tunel v minulosti opakovaně trápily poruchy.
13: Rádio Jih. Počasí.
14: Dnes večera v noci velká oblačnost od západu na většině území občasný déšť, noční teplota 14 až 11 stupňů. Zítra na jihu Moravy proměnlivá, zpočátku spíše větší oblačnost a doznívající déšť, během dne se začnou tvořit lokální přehánky, případně bouřka, hlavně na severu kraje. Srážky i oblačnost budou večer ubývat. Naměříme 22 až 25 stupňů, ve Zlínském kraji očekáváme o 2 stupně méně.

0: Rádio Jih i online. www.radiojih.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
6: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 km. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.

Vydejte se za vůní bylinek do Čejkovic. V sobotu 13. června od 9 hodin vás čekají oblíbené bylinkové slavnosti v Sonnentoru. Těšit se můžete na lákavý food festival, zážitkovou zónu i pestrý program pro děti. Přijďte si užít pohodový den plný chuti, vůní a inspirace. Více informací na www.sonnentor.cz. Jak funguje nemocnice zevnitř, to můžete zjistit v den otevřených dveří nemocnice Kyjov, která letos slaví 80 let. V sobotu 13. června od 13 do 17 hodin se otevřou dveře vybraných oddělení a odborných pracovišť. Čeká vás setkání s lékaři a zdravotníky, možnost nahlédnout do každodenního fungování nemocnice i preventivní vyšetření. Zajištěn bohatý program pro děti. Ferby Fest 2026 se koná v sobotu 27. června od 13 hodin v areálu Křástelka ve Velkých Bílovicích. Těšit se můžete na kapely Tublatanka, Harley, Alkohol, Zoči Voči, Gate Crusher nebo Civilní obrana. Vstupenky jsou v předprodeji za 750 korun na www.smsticket.cz. Řemeslný festival, kde můžete pracovat, to je Zachraňte stodoly. V sobotu 20. června si v Hrubé Vrbce můžete vyzkoušet výrobu kachlů, ruční opracování kamene, hliněné omítky a další řemesla. Chybět nebudou ani projišťky v kočáře, přednášky, ochotnické divadlo Lidičky, turnaj v kuličkách a míčkovi hudci. Více informací najdete na www.zachraňtestodoly.cz. Občanské sdružení Kunovian a město Kunovice vás srdečně zvou ve dnech 18. až 21. června na 33. Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto. Těšit se můžete na koncerty a přehlídku dětských souborů, sportovní zápolení, národní přehlídku mladých verbířů, gulášfest, koncert souboru Rosutec či muziky Harafica. Více informací na www.kunovské-léto.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Kam na nejlepší burger ve městě už víte. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu. Nebo si nás zavolej k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma a po okolí za pár kaček. www.burgers.eu.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
5: Rádio Jih. Počasí.
6: Moravoj při pátku, máme pro vás na jihu počasí na dnešní noc a zítřejší sobotní den. Dnes v noci na Moravě velká oblačnost, na většině území občasný déšť a teploty od 11 do 14 stupňů. V sobotu pak proměnlivá oblačnost, zpočátku občasný déšť, během dne jen přehánky, ojediněle i bouřka. K večeru bude oblačnosti ubývat, nejvyšší sobotní teploty od 22 do 25 stupňů. Ze studia i tak přejeme parádní červnový víkend, nejlépe ve společnosti Rádia Jih.

0: Rádio Jicha běží další červnový pátek, no a já dnes přidám i pozvánku na velký Veteran Fest Austerlitz, který každoročně hostí zahrada zámku Slavkov u Brna Austerlitz. Na velkolepou a tradiční červnovou událost vás pozvu už za chviličku. Do té doby mějte vy všichni si hem super páteční večer.
1: Rádio Jich, Rádio Jižní Moravy.

0: Dočkali jsme se, páteční večer na vlnách Jihu je v běhu. Za mikrofonem i dnes zůstává Josef Boudáno a já mám pro vás dnes novinku i ze Slavkova u Brna, kde už v sobotu 27. června proběhne v tamní zámecké zahradě velký a tradiční Veteran Fest, tedy jedno z největších setkání majitelů a obdivovatelů historických vozidel a motocyklů do roku 1989. Tradiční patronkou celodenní přehlídky krásy, elegance a umění, která se bude konat v areálu parku zámku Slavkov u Brna Austerlitz, bude i letos herečka Alena Antalová. K tomu spousta stánků, atrakcí, jídla, pití a hlavně zábavy. Takže 27. června, poslední červnovou sobotu, vyražte do Slavkova u Brna na tradiční a velký Veteran Fest. Páteční novinky z Moravy a my už se teď všichni hoďme do večerního, možná až víkendového režimu a dejme si další porci hitů pro dobrou náladu. Z Hodonína vás i dnes večer zdraví Josef Pouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: dáme signál.
1: Moravo, červen je před svojí polovinou, před náma víkend, no a já právě dnes musím na jihu připomenout, že ještě tento měsíc proběhne událost Hustopečský slunovrat s vínem. O čem bude tato další moravská akce, si řekneme za chviličku. Tak buďte s námi a užívejte 12. červnový večer ve společnosti Rádia Jih.
2: Poslouchejte Rádio Jih online.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
1: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM. 1, 2, 3.

0: Další červnový večer, trávíte si hem a já k pátečním hitům pro dobrou náladu přidám další tip. Ten dnešní se týká události Hustopečský slunovrat s vínem. Tato další velká moravská událost proběhne už 20. června a vy v rámci ní užijete jógu pod širým nebem, kávu, sladké dobroty, program pro děti i společnou vycházku do Vinic. Potom se naplno rozjedou otevřené sklepy, hudba v ulicích, jídlo, víno a večerní koncert. Od rána až do půlnoci jeden den, jedno město, 10 hustopeckých vinařů a atmosféra, která chutná po létě. Prostě Hustopecký slunovrat s vínem už 20. června. Stavte se tam. Na jihu při pátku jedeme dál dalším červnovým večerem a s jihu vám i dnes přidáváme další songy pro dobrou náladu. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 12. červen, 6. měsíc letošního roku před svou polovinou, víkend i letní prázdniny na dohled, no a my na jihu celý den slavíme jmeniny všech moravských Antonií. No a zítra při sobotě Antonínové oslaví své jmeniny. Toníku potkáte 342 na Hodonínsku, 404 na Břeclavsku, 451 na Kijovsku, 613 na Zlínsku, 130 i u nás na Bučovicku a 1637 v Brně. My ze studia Antonínům gratulujeme a vy všichni dnes a celý víkend slavte, co se dá. I v pátek večer buďte sihem, protože tu je to o nejlepších hitech pro dobrou náladu. Parádní večer a ještě lepší víkend sihem vám přeje Josef Bouda.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: v rytmu nejoblíbenějších českých a slovenských hitů.
1: Ruská Máša není česká Dáša, zatančí, zaspívá a pusu dá.
0: Každý pátek večer hrajeme nové i

0: relácie Rádia I. Každý pátek večer od 20 hodin na Rádiu I. Na Rádiu I.
1: Pouze v Unicredit Bank teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně, až 5000 korun. Unicredit Bank.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Rádio Jih, počasí.
6: Moravoj při pátku máme pro vás na jihu počasí na dnešní noc a zítřejší sobotní den. Dnes v noci na Moravě velká oblačnost, na většině území občasný déšť a teploty od 11 do 14 stupňů. V sobotu pak proměnlivá oblačnost, zpočátku občasný déšť, během dne jen přehánky, ojediněle i bouřka. K večeru bude oblačnosti ubývat, nejvyšší sobotní teploty od 22 do 25 stupňů. Ze studia i tak přejeme parádní červnový víkend, nejlépe ve společnosti Rádia Jih.
0: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Československá party Rádia Jih. Každý pátek večer hrajeme starší i novější české a slovenské hity.

0: CZ.
1: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornych 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
0: Československá party Rádia Jih. Každý pátek večer hrajeme starší i novější české a slovenské

0: nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do 11. června ve vysílání Rádia Jih a také na našem webu a Facebooku. Vyhrajte 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Více info na www.radiojih.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
0: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Československá party Rádia Jih. Každý pátek večer hrajeme starší i novější české a slovenské

0: Československá party Rádia Jih.
1: Ahoj! Páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Ahoj!

0: československá party Rádia Jih. Až do půlnoci hrajeme starší i novější české a slovenské hity.
1: Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstím, asi za štěstí.

0: Vánočenská party Rádia Jih. Až do půlnoci hrajeme starší i novější české a slovenské hity.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mě namaš perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mě namaš perutě a já

nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do 11. června ve vysílání Rádia Jih a také na našem webu a Facebooku. Vyhrajte 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Více info na www.radiojih.cz. Jižní Morava, Hodoní a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.1.

Rádio Jich i online. www.radiojich.cz Československá party Rádia Jich. Každý pátek večer hrajeme starší i novější české

CZ 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do 11. června ve vysílání Rádia Jih a také na našem webu a Facebooku. Vyhrajte 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Více info na www.radiojih.cz. Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Československá party Rádia Jih. Každý pátek večer hrajeme starší i novější české

i online. www.radiojih.cz Československá party Rádia Jih. Každý pátek večer hrajeme starší i novější české

jdou sem, už slyším je vít blíž a blíž. Už mají mou stopu, už větří, že kopu svůj hrob.

CZ 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Tipněte si, jaká je celková váha veškerých obkladů, dlažeb a kameniva v prodejně společnosti Stonetra ve Vrádišti. Tipovat můžete do 11. června ve vysílání Rádia Jih a také na našem webu a Facebooku. Vyhrajte 10 000 korun na nákup obkladů, dlažeb a kameniva. Více info na www.radiojih.cz. Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Československá party Rádia Jih. Každý pátek večer hrajeme starší i novější české a slovenské hity. Ta nejlepší party na jihu Moravy. To je sobotní party Rádia Jih. Každou sobotu hrajeme od 8 večer ty největší.

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.